0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kecal.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla.
2: Co je tohle? No co to je?
1: No co to je? No co to je?
2: A?
1: No co je tohle? A? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Pravina na kvadrát. Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
1: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové. Nýmandi.
3: Pojďte Nuli. Dál.
2: Dobrý den.
3: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
3: Tak to budeme točit.
2: Opravdu?
3: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl.
2: Ano.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
2: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
1: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
2: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
1: zážitků
2: a zábavy.
1: Táta sviští po okruhu,
2: děti si užívají spolu jízdu
1: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
3: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem do dnes.
2: Adrenalinovou jízdu najdete na
4: firmanazážitky.cz.
5: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
7: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
6: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
7: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: No.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já s tím salámem, teď já mám jíst jenom zeleninu a pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení a dvoje máslo. Teď mi to zlukne, Himmel!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
10: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké středeční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Poslance dnes čeká závěrečné kolo projednávání sporné vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu kritizuje opozice, která se obává toho, že změny v zákonech umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Policie v Česku přikročila loni k 16.40 vykázáním z domova kvůli domácímu násilí. Od zavedení opatření v roce 2007 je počet zatím nejvyšší. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde se zásah uskutečnil, už předtím evidovaly odbory ochrany dětí. Údaje zveřejnila Asociace pracovníků intervenčních center. V Rumunsku se dnes ke společnému jednání sejdou lídři zemí východního křídla Severoatlantické aliance. Cílem summitu tzv. Bukurešťské devítky je především koordinace pozic a zájmů před aliančním summitem v Ankaře. Fotbalisté Sparty ve šlágru třetího z pěti kol nadstavbové části první ligy remizovali doma s Plzní bez branek. Letenští po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby v Edenu sice na druhém místě tabulky snížili ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body. Jejich pražský rival i tak může už ve středu po zápase s Jabloncem oslabit obhajobu titulu. Rock Radio. Počasí. Dneska bude převážně oblačno až zataženo, ráno zejména v jižní polovině území a večer místy na Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Vyskytnou se ojedinělé přehánky nad 800 metrů, hlavně v severním polovině území můžou být i sněhové. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia, na západě a místy severu Čech 10 až 13.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava. Opatrně na silnici číslo 13 na trase Liberec-Karlovy Vary u obce Vrskmaň se bouralo na 61. kilometru a v Brně se taky řeší nehoda v pravém jízdním pruhu na Olomoucké ulici.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
6: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čuráci!
8: Pěkný středeční ráno vám přeje Honza.
9: A Ravel.
0: A Zuzka.
8: 3 minuty po 6. ve středu, 13. května, není pátek.
9: To jsem chtěla říct ještě, že není pátek, ale středa, to je krásná zpráva takhle při středě.
8: Tak už žádnou hezčí nemáme, dáme si škvory.

každej se s ním na čas rozloučí. Pravidlo je, o co víc máš rád.

0: Richter und Henker a kapela Umf na Rockrádiu v 6 hodin a 10 minut. Přátelé, už je docela hezky, jaro klepe na dveře, nebo už bouchá pěstí, už nám všechno kvete, tráva roste a vy byste měli být sekáč na zahradě. A k tomu potřebujete něco od Fieldmana. Fieldman, to jsou stroje na zahradu i do dílny, který zakoupíte na webu fieldman.cz.
1: A tento týden vám rozdáváme praktickou benzínovou sekačku Fieldman FZR 4006/80B, takhle velice odborně vám to řeknu, která má lehkou konstrukci a spolehlivý ještě stráno spolehlivý čtyřstaktní motor Rato, který zajišťuje snadnou manipulaci i efektivní sečení a navíc si výšku sečení nastavíte hned ve třech úrovních.
0: No ty jsi to normálně řekla, jak kdybych volal na nějakou indickou
1: přemek podlaha. Can I help you?
0: Krásný to bylo. Přátelé, tak pokud chcete krásnou praktickou benzínovou sekačku Fieldman, to číslo znova číst nebudu, tak si o ní napište. Dneska rozdáváme po 7:30, takže posílejte vzkazy do Messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram a nezapomeňte připsat vaše telefonní číslo.
1: Ano, a my vám to potom zavoláme. Vy to musíte zvednout.
0: No, nebo možná napíšem
1: třeba... Já si dopiju to druhý kafe.
0: Holuba pošleme třeba, nebo jak to uděláme, každopádně napište nám a jak se domluvíme. Pošlete 5 kilo. Jdeme dál. Hooters, Johnny V na Rockrádiu.

0: kulendárium.
1: Tohle byly Advance SOS a my v 6.19 jdeme na kulendárium. Svátek dneska slaví Servác, druhý ze tří ledových mužů a taky má dneska svátek Ofélie. Tak mi řekni, že znáš Serváce nebo Ofélie, já si sundám kalhoty.
2: Kamarádka no, má tak, cenu. Tyhle,
1: nemá cenu.
2: Kamarádka má všechny. Cenu Ofélie, přiznám Bůh.
1: Co se jí stalo, Kateřina. Že jmenovala?
2: Jo, nevím, má Ofélku.
1: To je hezký jméno. Tak přejeme všem Serváčům a Ofélím všechno nejlepší, jedeme na oslavence rovnou. 76 let dneska slaví americký zpěvák a pianista Štefan Zázrak, neboli Stevie Wonder, který není teda vyloženě rocker, ale s rockerama se kamarádí a minimálně mu vděčíme za tenhle ten skvělej duet s Paul McCartneym.

0: Krásný. Autor výroku Kluci dneska to nevidím, na tenhle ten výrok i na jiný si samozřejmě zase můžete stěžovat na naší vrátnici na recepci. 57 let dneska slaví americký skladatel a kytarista Buckethead, nosí na hlavě kýbl od křídílek z KFC a bílou masku a mezi lety 2000 až 2004 hrál s Guns N' Roses. No a 78 let slaví britský klávesák Colin Towns z Ian Gillan Bandu. Je to tvoje.
1: Happy birthday

0: tweetuju.
1: Ježiš, to je tak dobrý, ty by ses mohla živit jako imitátorka Marilyn Monroe.
0: Ne, jestli se mě chcete pozvat na oslavu, tak přijímám do DM na Instagramu, děkuji.
1: Pište, pokud slavíte nějaký dědský narozeniny, určitě Anabel napište.
0: Já dorazím.
1: Jedem dál, za chvíli tři ségry, já jsem Aleš.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland. Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
9: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Pomoc. Nemůžu dýchat.
12: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
13: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
14: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
15: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: 6 hodin 29 minut a já jsem Aleš.
1: Ty jsi Honzík, Honzíku, pamatuj si to už.
0: Ale ne, to jsou tři sestry.
1: Jo, aha.
0: Já jsem teda nejsem
1: sestra, není Aleš.
0: Jsem brácha. Zuzko, ty jsi Aleš nebo jsi bratr nebo sestra?
2: Já taky nejsem Aleš, kdo je tady Aleš?
0: Já jsem Aleš.
1: Já nejsem Aleš.
0: Ne, tak já se nechám přešít. Pojďme na zprávy.
3: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu, posuzování majetku i doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor, jimž by přepočítaná částka výrazně klesla, by měla situaci pomoct zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Americký prezident Donald Trump přijede dnes večer do Číny. Návštěva Pekingu potrvá 3 dny. Očekává se, že šéf Bílého domu bude tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně ukončení čínské podpory Íránu. Fotbalisté Slávie si můžou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním 3. kole nadstavby zajistit titul, ale slavit to případně budou bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začne ve 20 hodin, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm.
3: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až zataženo ráno, hlavně v jižní polovině území a večer místy na Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Ojediněle se taky vyskytnou přeháňky, večer čekáme v severozápadní polovině Čech srážky četnější. A nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia, na západě a místy severu Čech do 13 stupňů.
3: Rock Radio. Doprava.
2: V Brně se boural na Olomoucké ulici, je tam neprůjezdný pravýjízdní pruh a nehoda se řeší taky u obce Vrskmaň na silnici číslo 13 na 61. kilometru na trase Liberec Karlovy Vary.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Aleši!
1: Aleši, kde jsi?
0: Aleši, seš tu!
1: Aleši!
0: Aleši, prosím tě, ozvi se!

0: Aleši, seš tu někde ještě? Ne, už ne, dobře. No, Bad Wolves, Remember When, na Rock Rádiu 6 hodin a skoro 35 minut. Je středa 13. Naštěstí není pátek a proto tady máme jednu velice šťastnou zprávu.
1: Je to tak, Red Hoti prodali svůj hudební katalog, to znamená práva na jejich muziku, a to Warner Music, jestli to říkám správně.
0: Nevím.
1: Warnerům to prodali, ne?
0: Ano.
1: No, myslím, že jo. No, každopádně... Teď mě zaskočilo mysli. My tady u toho snídáme, totiž, přátelé. Já akorát čel snídaně a kluci si vydělali 300 milionů dolarů. Původně požadovali 350, nakonec se jim podařilo vyhádat 300, ale Warnerům by se ta investice mohla poměrně jednoduše vrátit, a to zhruba za 10 až 12 let, protože jejich katalog vydělává průměrně kolem 25 milionů ročně dolarů.
0: To není moc, co?
1: No jako, kdyby mi je někdo poslal, tak bych říkala, že to vlastně je docela v pohodě.
0: Jej. Já jsem tady ještě čet, že předtím už si vydělali 140 milionů dolarů 5 let zpátky, kdy už prodali svoje muzikantské práva na tyhle ty věci.
1: Tak.
0: Takže vlastně to prodali celý, teď už zbývá jenom prodat nástroje a jméno a je to hotový, že jo, a jít do důchodu. Nevím, jestli teda se od kluků tím pádem dočkáme ještě nějaký nový muziky nebo ne, ale zase proč ne, ale peníze potřebujeme všichni. Ale říkám si, co bys dělala tedy, kdyby ti takhle přistálo 300 milionů dolarů na účtě.
1: No to bym úplně přesně, abych si koupila soukromý ostrov a tam bych žila s kočkama a ze psama. Sama.
0: Já bych si taky koupil ostrov.
1: Že jo?
0: Jasně.
1: Bez lidí, ale hlavně.
0: A tam bych chlastal, točil kuličku, souložil s holkama a byl sprostej.
1: Tak to máme stejný, akorát abych nesouložila s těma holkama, ale mohli bychom si koupit dvojdomek na tom ostrově. Tebe bych tam asi snesla jako souseda. A ty štětky ti budeme vozit tryskáčem, to je v pohodě.
0: Myslíš ty to lekty, samozřejmě.
1: Teda, samozřejmě.
0: Tak ne, že bychom klukům z Red Hotů záviděli, ale závidíme.
1: Závidíme, ale neříkáme to nahlas.
0: Přesně tak, protože my v létě pojedeme tak maximálně na Macháč, takže přejeme hezký ráno a za chvíli si dáme jejich kamarády z Offspring a song Pretty Fly.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku. CZ.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice, www.autojarov.cz.
6: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
7: Izomat stavebniny.
8: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
9: Cemix fasáda, trvalá baráda.
8: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
12: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se!
13: Datart pořádá Maxi výprodej.
14: Cože? Maxi výprodej?
13: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
16: Gap. Individual style for every generation.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: Zuzko, nech mi to jedno číslo.
2: Už?
1: Už.
2: Dobře. Chlápek zabil svého souseda, protože se ho pořád ptal, proč je single v 45 letech, proč se ještě neoženil.
3: A Honzo, proč jsi ještě single ve
1: 45 letech? Proč se mě takhle koukáte?
3: A proč jsi se ještě neoženil?
2: Trošku s hrůzou v očích.
1: Jako znova, že bych se neoženil, já jsem byl už ženatej, že už jsem rozvedený.
3: Ježiši, takže jediná, kdo se ještě, ty jsi se ještě taky Zuzi nevdala,
2: ne? Já ne, já jsem se taky nevdala.
1: A proč nemáš děti, Zuzko?
2: A proč ty nemáš děti?
1: No a proč Anabel, ne, počkej, co nemáš vlastně, proč jsi se neoženila?
3: No já jsem se nevdala teda, když už já teda... jako nejsem pán, jako děkuju, ale ještě jsem se tež ne, já na to čekám, já zoufale čekám na ten kartiér, až mě někdo požádá.
2: Jo, až takhle,
3: zatím
2: máš...
3: se nic neděje, jakoby.
1: Kartiér, kdyby viděl česká kartiéra, tak ti tu zmrzlinu koupím, co děláš, ty jo.
3: Fakt, jo.
1: Ja, počkej, to není zmrzlina.
3: Ne.
1: Co to je?
3: To je prsten.
1: Jaký?
2: Za miliony.
3: A jako ne, nestojí, ale ten základní ne. Stojí 30 tisíc, to není tak strašný. To je levnější než ty o diamant.
1: No a ptá se vás furt někdo takhle, už jste byli někomu na pohřbu, koho jste zabili, protože se vás ptal, proč jste
2: hele,
1: se překvapivě nevzali.
2: Mě nikdo nenutí do vdávání, což ne? Je zvláštní, ale jako na děti samozřejmě, no, to je jako tam padá hodně často. No.
3: No já tím, že jsem splnila tu povinnost už před 17 lety, tak mě už se nikdo ani neptá. Na tu svatbu už
2: to si řekla
3: hezky. Už to berou tak, že jsem prostě stará na odpis, matka už jsem. Takže už se mě nikdo na nic neptá.
1: Ty jsi na tom vlastně ještě dobře, ale s tou Zuzkou bychom měli něco udělat. Vám jako, to jako nefunguje s přítelem, nebo co si děje?
2: Přesně, jako my dva bychom spolu měli něco udělat. Ne,
1: ale ne,
2: díky.
1: Já bych vám šel domů poradit, jak se to dělá.
3: A tak byl by to hezký malej paníček.
2: Jo, rozhodně, jo, jasně. No, tak jdeme...
3: Byl by hezký po Zuzce a chytrej po tatínkovi.
2: Teď jsem se trošku urazila a vlastně z mnoha důvodů.
3: To byl vtip samozřejmě, Ježíši Kriste. My se v naší chráněný díl mě zásadně neurážíme.
2: Tak já jdu domů a...
1: Byl to vtip, ale Zuzka je červená jak rajče, tak půjdeme radši na muziku. Survivor, Eye of the Tiger, na Rock Radio.

0: Him in Joy and Sorrow na Rock Rádiu. Skoro necelý 3 minuty plus minus před 7.
1: A to znamená co?
0: To znamená, že přijde Aleš, nebo ještě ne?
1: Ne, Aleš už odešel.
0: Bude v 9.
1: Už odešel. Dobře. Přijde Miro v 9, to si pleteš.
0: Miro? Hmm? Kdo to je zase nějaký jiný tvůj kamarád?
1: A to je taky pěkný blondák.
0: Je, ten má taky lídy jako dceru nebo koho?
1: Ten je bezdětnej zatím. Toho se můžeme zeptat, kdy se bude vdávat. Teda, že to... nic, jak říkáš ty.
0: Tak to probereme po 7, dobře, a taky se teda dáme, co?
1: Zprávy!
2: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
13: Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při razi v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení. Neznámý pachatel v úterý v podvečer odcizil z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin. 4 měsíce po novoročním katastrofálním požáru v baru ve Švýcarsku se v nemocnicích stále léčí 38 zraněných, z toho 22 ve Švýcarsku. V baru při požáru o silvestrovské noci zahynulo 41 lidí a 115 dalších utrpělo zranění, včetně jedné Češky. Zranění zhruba 80 osob byla vážná. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Zápas začne ve 20 hodin a odveta je na programu v neděli v Orléans.
2: Rock Radio, počasí.
13: Dneska bude oblačno až zataženo, ráno hlavně v jižní polovině území a večer místy na Moravě a ve Slezsku polojasno i jasno. Vyskytnou se ojedinělé přehánky, nad 800 metrů na horách budou i sněhové a večer čekáme v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia na západě a místy na severu Čech 10 až 13.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Rock Radio. Doprava.
13: Na D1 opatrně ve směru na Brno se boural na 319. kilometru, srazili se tam 3 osobáky, neprůjezdný je levý jízdní pruh, je tam hodně silný provoz a bouralo se taky u obce Modřice na silnici číslo 52 na 6. kilometru na trase Pohořelice Brno.
12: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Pěkný svatební ráno vám přeje Honza,
1: Anabel
13: a Zuzka.
0: Necelý 3 minuty po 7 hodině 13. května ve středu pokračujeme v naší krasojízdě a já teda nechápu, jak někdo může ukrást lebku z kostela, ať je to Zdislava nebo beze Zdislava.
1: To se stalo?
13: To se stalo, no, bylo to ve
1: zprávách. Já jsem zrovna tady studovala nějaký nevadí. Ovce. Pardon.
0: Jako proč někdo krade, když si prostě třeba o tu lebku může napsat?
1: U nás na jihu máme kostel, kde právě je useknutá ruka, protože tam někdo kradl a ta vysušená useknutá ruka tam je do dneška jako výstraha všem zlodějům. Je tam normálně údajně opravdu lidská.
0: Fakt jo, a to někdo krad třeba 4 roky zpátky, ne?
1: Na jihu Čech kostel u ducha, no? U svatého ducha, ano.
0: Přátelé, pokud byste měli pocit, že potřebujete něco ukrást, třeba sekačku, tak nemusíte, můžete se o ní napsat, protože dneska vám rozdáváme benzínovou sekačku Fieldman FZR 4006/80BE.
1: Ano, a budeme ji rozdávat už za 30 minut, takže si napište do našeho vzkazníku, nezapomeňte připsat telefonní číslo a zvedat popůl telefon.
0: A teď poslouchat Linkin Park a Numb.
12: Rock Radio.

Medvěd 009 a jejich novinka Naděje na Rock Rádiu v 7 hodin a skoro 11 minut. Přestože je dneska 13. května a je středa, tak je další sváteční den, slaví se různý pěkný věci. Třeba světový den humusu. Pokud byste chtěli vidět humus, podívejte se na naše včerejší video ze studia, nebo možná do komentářů. Tak je mezinárodní den krutonů, takže zdravíme Pavla Schomutová. A hlavně světový den alkoholických koktejlů. Já tady mám několik rockerů, který si dopřávali různý dobroty. Určitě víme, že Lemmy Kilmister pil Jacka Daniels se Skolou, to tady říkáme skoro pořád. Freddie Mercury ten měl rád poměrně jednoduchý věci, čili vodku s tonikem. Takovej Sammy Hager třeba pije margaritu, což není úplně jako pánský pití, ale prostě má rád sladěvčký věci. A Rolling Stones mají svůj oblíbený drink.

0: Pink Tequila Sunrise.
1: No tak to je krásný, abych ještě teda rozhodně zmínila den recepčních, protože naše holky dole jsou fajn, tak je zdravíme.
0: Tak je zdravíme, přestože nás asi neposlouchají, si myslím.
1: To nevadí, stejně můžeme pozdravit.
0: A tak jo, tak holky, mějte se krásně a až vám zase někdy někdo zavolá, tak čau. Dáme si Whitesnake, Is This Love na Rock Radio.

0: ACDC a Playball na Rock Rádiu 7:19. Já to mám teďka pro vás, holky, šokující zprávu, takže musíte zase reagovat, jak jsme se dohodli, jo? Pozor, Kysáci se v roce 2023 rozloučili s kariérou, to víme, v Madison Square Garden, vyprodáno, všechno krásný, rozloučili se, připravuje se na rok 2027 veliká show s avatarama, kde oni už nebudou, že jo, bude to všechno ve 3Dčku, bude to po vzoru Aby, která už to praktikuje, lidi na to chodí, nevím proč. No ale já jsem si myslel, že teda půjde kapela do duchu, jenže ne. Už kolovaly zvěstky o tom, že by se něco mohlo dít, třeba nějaká nová muzika. A je to pravda, Paul Stanley a Gene Simmons jsou spolu ve studiu, točí novou muziku pro Kysáky.
1: Wow.
0: Díky.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby, Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravený také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
14: Nové vydání magazínu Reportér.
15: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
14: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
15: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
14: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
15: A spousta dalšího čtení.

0: Bruce Springsteen tancuje ve tmě Dancing in the Dark minutu a půl po půl osmí, což znamená, že jednak zavíráme dnešní rozdávačku sekačky a jednak se pojďme podívat na sekačku ve zprávách se Zuzkou.
1: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, je krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samouživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovní bonusu, posuzování majetku i doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor, jimž by přepočítaná částka výrazně klesla, by měla situaci pomoct zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Americký prezident Donald Trump přijede dnes večer do Číny. Návštěva Pekingu potrvá 3 dny. Očekává se, že šéf Bílého domu bude tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně ukončení čínské podpory Iránu. Fotbalisté Slávie si můžou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním 3. kole nadstavby zajistit titul, ale slavit ho případně budou bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začne ve 20 hodin, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude převážně oblačno a zataženo jenom ráno, hlavně v jižní polovině území a večer místy na Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Vyskytnou se taky ojedinělé přehánky, večer čekáme v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia, na západě a místy severu Čech 10 až 13.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Opatrně na trase Strakonice Praha na silnici číslo 4 máme tam hlášenou vážnou nehodu, kde skončil nákladňák převrácený na bok. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh na 2. kilometru. V Velhřimově se řeší nehoda v Nádražní ulici a pozor taky u obce Modřice na silnici číslo 52 na trase Pohořelice Brno. Na 6. kilometru se srazily 3 osobáky.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: The Edge a Tonight Live na Rock Rádiu. 7 hodin 37 minut je středa a jestli někdo stejně pozitivně naladěný, jako jsme tady my dva s Anabel, tak jste to samozřejmě vy, protože čekáte, komu z vás zase vnutíme sekačku značky Fieldman.
1: Za kačku sekačku, mobily do ručky.
0: Tak se to říká jinak trošku, ne?
1: To nevadí, vemte to.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i prosterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
10: A za dny jsou tady... A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
0: Rock Radio. Je 7.41 a my voláme směr Jihlava a na telefonu máme Zuzku a není to naše Zuzka, ale jiná Zuzka. Zuzko, dobrý ráno.
1: Dobré ráno.
0: My tě zdravíme a gratulujeme. Tvoje, teda sekačka Fieldman je tvoje. Tak.
15: Super, moc děkuji, jsem moc ráda, že jste si mě vybral.
1: Ty jsi psala něco o pasení kos?
15: No, to mělo být jen jako vtipek.
1: A můžeš nám to objasnit?
15: Samozřejmě nemám, mám jenom své přírodní.
1: Tak to je v pořádku, já mám taky přírodní a venčice dají taky, takže to je v pohodě.
15: Přesně tak. No, ale tu trávu moc nepopasou.
0: Ta tráva je jako nízko, pokud nemáš svoje prsa proklatí nízkou úpasu, což zatím doufám nemáš.
15: To nemám, no.
0: Dobrý. A prosím tě, máš nějakou zahrádku nebo něco, kde když to posekáš, tak budeš aspoň šťastná, že ti tam nebude růst strhá říznačka až do půl metru?
15: Jo, mám takovou malou zahrádku, právě jsme koupili nedávno barák, sekačku zatím ještě nemám, tak se úplně přesně hodí.
1: No tak to jsme se skvěle trefili, to máme radost, tak užívej a zapoj manžela, prosím tě, tady vždycky nám volají chlapi, že chtějí jako, aby jim sekali ty ženský, tak doporučuji vrazit to rovnou chlapovi, řekni, já jsem to vyhrála, ty budeš sekat.
15: A mě sekání baví, tak já mu možná někdy půjčím.
0: Takže ve skutečnosti jsme ti vlastně darovali novou hračku a manžel bude dál sedět a popít pivko.
15: Přesně tak.
0: Tak jo, Zuzko, ještě jednou moc zdravíme, moc gratulujeme. Užij si sekačku, která dorazí někdy příští týden. Pozdravuj od nás pana manžela, ať se teda moc nespotí, až bude sekat v těch vedrech. A jinak se měj krásně, zase se někdy ozvi.
15: Děkuju.
1: Hezký den, ahoj.
0: Krásný ráno, čau.
16: Stroje Fieldman. Na zahradu i do dílny. Zakoupíte na fieldman.cz.
0: No a další sekačky pro vás zase budeme mít zítra a pozítří, máme to ještě dvě, tak to zkuste, pokud jste dneska neměli štěstí. No a teď už Láďa Křížek, najdi to svý já.

0: Amarant, Amarantín v 7.50 na Rock Rádiu a teď
1: přichází naše chvilka, teda chvilka Marcela a jeho motokeců.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Když se v našich končinách řekne cestovatelská dvojice, drtivé většině lidí se vybaví legendární zlínští Hanzelka a Zikmund. Málo kdo ale ví, že dvojka H plus Z se hlásila k cestovatelskému du, které je předcházelo. Byli to pánové Břetislav Jan Procházka a Jindřich Kubiasa. V nedávné době to bylo 90 let, co se vydali na tehdejší dobu hodně odvážné dobrodružství. Obě celou zeměkouli během sta dnů. I dnes by to nebylo úplně snadné, ale v roce 1936 to bylo opravdové dobrodružství. Oba pánové jeli automobilem značky Škoda Rapid 421 a jejich trasa vedla do Moskvy, do Teheránu, přes Dýlí, Singapur a Hongkong, kde se nalodili směr Honolulu, projeli Tahiti, pak opět lodí do San Francisca, Detroitu, New Yorku a pak za loď a přes Paříž a Plzeň zpět do Prahy. Stihli to za 97 dní, takže svůj plán o 3 dny překonali. Oba pánové po cestě psali články, které dálnopisovali do Čech, hojně fotili a po návratu Břetislav Jan Procházka vydal i cestopis automobilem kolem světa. Ten vyšel v roce 1938 a dnes je celkem makačka osehnat. Leč není to nemožné. Pokud se o Škodě Rapid a pánech Procházkovi a Kubiesovi chcete dozvědět víc, zkuste jí sehnat, stojí za to. A nebo vyražte do muzea Škoda v Mladé Boleslavi a koukněte na toho Rapida, že to vážně nebyla zrovna lážo plážo cesta.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Bruce Dickinson a Navigate the Seas of the Sun na Rock Rádiu. Minutu a půl před 8 hodinou raní.
1: Těch sunů nějak hodně.
0: Dickinson. Navigate the Seas of the Sun.
1: Samej sun a my si dáme zprávy.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Pro doma.
5: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma, 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
11: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovirádio.cz. Rock Rádio. Zprávy.
14: Hezké středeční ráno, máme minutu po 8, jsou tu zprávy. Poslance dnes čeká závěrečné kolo projednávání sporné vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu kritizuje opozice, která se obává toho, že změny v zákonech umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová naopak vnímá opoziční kritiku jako bouři ve sklenici vody. Policie v Česku přikročila loni k 16.40 vykázáním z domovu kvůli domácímu násilí. Od zavedení opatření v roce 2007 je počet zatím nejvyšší. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde se zásah uskutečnil, už předtím evidovali odbory ochrany dětí. V Rumunsku se dnes ke společnému jednání sejdou lídři zemí východního křídla Severoatlantické aliance. Cílem summitu tzv. Bukureštské devítky je především koordinace pozic a zájmů před aliančním summitem v Ankaře. Česko bude zastupovat prezident Petr Pavel. Fotbalisté Sparty ve šlágru 3. z 5 kol nadstavbové části první ligy remizovali doma s Plzní bez branek. Letenští po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby v Edenu sice na druhém místě tabulky snížili ztrátu na vedoucí Slávy na 4 body. Jejich pražský rival i tak může už dnes po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dneska bude celý den oblačno až zataženo, ráno zejména v jižní polovině území a pak večer místy na Moravě a ve Slezsku bude polojasno až jasno. Vyskytnou se ojediněle přeháňky a nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia na západě a místy severu Čech 10 až 13.
15: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
13: Rock je slušná muzika. Rock Radio.
14: Kuřimi se bouralo na Legionářské ulici, auto tam srazilo chodce a pozor si dejte taky v Praze na Strakonické. Tam se stala nehoda směr centrum a je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
10: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
16: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Pěknou středu, 13. vám přeje Honza,
1: Anabel
14: a Zuzka.
0: 8 hodin a 4 minuty pokračujeme v naší středeční krásné jízdě. V 9 nás čeká host, ale než přijde, tak si dáme ještě v 8:30 hospodský kvíz. A kromě toho, tady budeme ještě hrozně vtipný a zábavný.
1: To se nám nemůže stát.
0: Ne, nikdy.
1: Nikdy, zásadně ne.
0: Dáme si muziku. Manowar, Warriors of the World United.
16: Rock Radio.

0: Iné kafe, keď odchádza niekto, píseň, ktorú si budeme spívať už za 3/4 hodiny, ale teď je teprve 4:09, tak si ideme spívať do historického okna. Dneska je 13. května, a tu pre tebe mám zase libovku.
1: Ja som si urobila iné kafe, čerstvejší.
0: Dobré chuti, přeji.
1: Děkuji.
0: 13. května roku 2007 se dostal kytarista Brian May pod 24-hodinový policejní dohled. A to ne, že by něco proved, ale protože mu přišel dopis od něho samýho. Lépe řečeno, byl podepsaný jeho jménem Brian May. Napsal ho teda někdo jiný, 28-letý schizofrenik George Edwardson, původně šílený Brianový fanoušek, který postupně ještě víc zešílel a přišel na to, že vlastně on je Brian May. Mm-hmm. A ten týpek, co jezdí po světě s kytarou na polích, je jenom dvojník, logicky. No a že se celý nedorozumění vyřeší, když toho podvodníka zabije.
1: No to je dobrý nápad,
0: že jo, strašně super.
1: Se mu to nepodařilo. Teda.
0: Naštěstí přesně po napsání toho dopisu zmizel tenhle ten týpek, takže Brian May byl pod dohledem policie a rozjelo se naprosto šílení celostátní pátrání, který naštěstí nakonec v poslední chvíli dopadlo dobře, Magora chytili, zavřeli ho pod zámek do léčebny a Brian May si mohl oddechnout. Nicméně od té doby teda prej svoje bezpečnostní protokoly a takový otázky soukromí už nikde nepouští na veřejnost, aby se mu náhodou zase něco nestalo.
1: A jestli to dobře nedopadlo, tak žij šťastně až do dnes.
0: No, žije ještě.
1: No, teď právě.
0: Tak jo, díky.
1: Za inteligentní komentář, když bys zase příště něco potřeba, řekni, není problém.
0: Neboj, hned do dalším vstupu se ozvu. Ariem, Man on the Moon na Rock Radio právě teď.

0: Metallica Lux Eterna na Rock Rádiu v 8 hodin 24 minut. Je středa, není pátek, ale středa je 13. Není pátek, je středa, už jsem říkal?
1: Ne, neříkal, ale každopádně já to zopakuju. Dnes je středa, to znamená jediný, že nás čeká hvězdný host. A dneska za náma přijde náš kamarád Miro Šmajda, takže se na něj moc těšíme. Je to krásný blondětý chlapec s velkými pažemi, větší než mám já stehna.
0: A krásným úsměvem a vždycky nás zdraví, nazdar zlaťácí.
1: Jo, je strašně miloučkej. Mě říká Aničko, tak se na něj těšíme. Mirečku, už pojď, prosím tě, kde jsi tak dlouho?
0: Kde jsi?
1: A kde Aleši? Jsi, Aleši? Miro?
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
6: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: vysoké kvality. XXX Ludomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
9: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Kern jsou blízko nás. 8 hodin 32 minut a my máme blízko nás ještě něco?
1: Sport. A já už vím, kde jsem.
0: Správně, vyhráváte Škodu Fabii, děkuji.
1: Ne, nechci, díky.
2: Nechcete mít ze zahrady džungli? Chcete, aby na vás byl Přemek hrdej? Potřebujete budit sousedy v neděli v 7 ráno líbezným zvukem kvalitní sekačky? Jenže žádnou nemáte? Osušte oko, kryjeme vám záda. Laďte rokovej rozjezd od pondělí do pátku. Honza s Anabel hodí do placu 5 sekaček a jednu z nich možná věnujou právě vám. Slušná sekačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Stroje Fieldman. Na zahradu i do dílny. Zakoupíte na fieldman.cz. Rock Rádio. Sport.
3: Fotbalisté Sparty ve šlágru 3. z 5 kol nadstavbové části první ligy remizovali doma s Plzní bez branek. Letenčtí po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby v Edenu sice na druhém místě tabulky snížili ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body, jejich pražský rival i tak může už dnes po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu. Ale slavit to budou případně bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začne ve 20 hodin, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm. Od 17 hodin na 30 minut 5. Hradec Králové přivítá 6. Liberec a utkání je důležité i z hlediska boje o pohárovou Evropu. A čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Zápas začne ve 20 hodin a odveta je na programu v neděli.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Hradci Králové se řeší nehoda na pražské třídě. V Praze se bouralo na Modřanské ulici směr Barandovský most a pozor taky v Kuřimi na Legionářské.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Three Doors Down a jejich Kryptonite, Kryptonite na Rock Rádiu 8 minut po půl devátý a dneska je středa.
1: Rock Rádio, hospodský kvíz.
0: Takže nás zase čekají skupinový hrátky s někým, kdo si k nám dneska zavolá, aby nás porazil. Dneska neporazíte Pandu, porazíte Anabel, já nevím, jestli zapojíme i Zuzku, ona to tak jako vehementně odmítá.
2: No ona odešla na záchod, no tak právě. Já doufám, že se ještě někdy vrátí.
0: Ona šla čurat a vrátí se ve 3:45, ona má velký močový měchýř, má 320 litrů. Takže pokud si dneska chcete s náma zahrát hospodský kvíz na téma kytarových figur, protože dneska je Mezinárodní den chráněných dílen, tak jsme oslovili kytaristy a ty nám nějak figury nahrály a my je budeme hádat, tak můžete volat k nám do studia na telefonní číslo 725 844 424. A pokud se dovoláte, tak i dneska pro vás máme krásnou knihu. Je to obrovská, těžká bichle, opět Formule 1, legendy, kultovní jezdci, kteří přepsali dějiny. Je naprosto zafačovaná, zabalená, takže kompletně nová. Jsou v ní nádherný fotky a i pěkný povídání. Tak pokud si s náma chcete zahrát hospodský kvíz a ještě dostat hezkou knížku o formulích,
2: takže zapojíme.
0: Jo. Fakt?
2: Má smůlu.
3: Ne, já tady vůbec nejsem dneska.
2: Ale jo, je tady.
0: Takže já tím pádem vidím. Dneska hospodský kvíz se Zuzkou a s Anabel a kytarový sola. Tak volejte 725 844 424.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
6: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce, úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha, tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
4: Gapa.cz, rohožky pro každého.
7: Střešní okna Fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
7: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
16: Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
17: Už zase nejde internet.
18: A Wi-Fi je pomalá.
17: Ne.
19: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
13: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
15: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
17: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Minutu před 8:45 jsme zpátky v éteru a na telefonu je Jirka z Českých Budějovic. Jiří, dobrý ráno přejeme.
2: Dobrý ráno, přeju všem.
3: Ráno.
4: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme, doufám, že tě rušíme někde v práci.
2: Samozřejmě.
1: Výborně, výborně, tak to se nám hodí. Pojďme na hospodský kvíz. Dneska budeš mít tu čest, že tady budeš soutěžit s dámama. Naproti tobě bude stát Zuzka a Anabel. Ty budeš mít zase právo první volby. Tři otázky. Dneska to jsou hudební ukázky, lépe řečeno hudební kytarové ukázky kytarových figur, které jsou speciálně nahrané pro dnešní hospodský kvíz. Takže poslouchejte dobře. Jdeme na to. Ukázka číslo 1.
4: Tohle bych dala i bez nápovědy.
1: Jak je to na pět dob. Nicméně mám pro vás možnosti. Za A jsou to Pixies, Where is my mind? Nebo za B je to Seether, Judas Mind? A nebo je to Nirvana, Come as you are? Tak co myslíš, Jirko?
2: No tak Robert, řekl Nirvánu, nevím.
1: Dobře, ty piješ C-čko, Anabel.
4: Je to Nirvana, je to C-čko.
1: Výborně, takže první otázku, ta byla taková jednodušší rozeřívací. Máte všichni jeden bod, gratuluju. Jdeme na číslo 2, poslouchejte. Tohle byly buď za A Linkin Park, What I've Done, nebo za B Soundgarden, Black Hole Sun, a nebo za C Grey Days a Sickness. Jirko, co myslíš?
2: Tak tam jsem skoro nic neslyšel, takže já nevím, Bčko.
1: Dobře, ty půjdeš Bčko.
4: Já dávám Ačko.
1: Ačko.
3: Já si už nepamatuju ty odpovědi, tak aby to bylo vyrovnaný, tak mám Cčko.
1: Dobře, tak tím pádem správně je Ačko, čili Anabel získává bod, čili je to 2-1-1.
4: Jsem to poznala hned.
1: Správně. Pojďme na třetí ukázku.

0: Tohle jsou buď za A, Pearl Jam a jejich Live, nebo jsou to za B, Offspring, Kids Aren't Alright, anebo za C, Foo Fighters a jejich The Pretender. Tak Jirko, co myslíš?
1: Posil se Bčko.
0: Dobře, typovačka Bčko.
2: A dávám též B.
0: Taky B.
3: Já vždycky mezi tím zapomenu ty odpovědi, řekni mi to ještě jednou.
0: Buď to jsou Pearl Jam, Live, nebo The Offspring, Kids Aren't Alright, anebo Foo Fighters, The Pretender.
3: Tak taky si dám Bčko.
0: Taky si dáš Bčko, ano. Dobře, takže správná odpověď je samozřejmě za B, The Offspring, Kids Aren't Alright, což si dobře počítám, znamená, že vyhrává
3: 3-2.
0: Anabel.
3: Ano.
0: Tak v tom případě tleskáme a jo, počkej, tady to tleskáme. Tak. A abys, Jirko, nebyl smutnej, tak já mám pro tebe ještě bonusovou otázku, no, pro vás. Kdo nám dnešní ukázky na kytaru nahrál? Buď to byl za A, Michal Pavlíček, nebo to byl za B, náš šéf, Martin Drtina, anebo to byl za C, bezrukej vozíčkář na lavičce před hlavákem tady v Praze. Co si myslíš?
1: Ačko.
0: Michal Pavlíček?
4: Já si myslím B. Bála se mezi Cčkem, ale dám Bčko.
3: Já nechci nikoho urazit, ale znělo to občas trošku
4: znělo
3: jako to
4: jako C, ale bude to Bčko.
0: No, správně, něco mezi Bčkem a Cčkem. Byl to samozřejmě náš šéf Martin Drtina, akorát to bylo v době, kdy zrovna mu vyměňovali ruce, takže nehrál úplně tak dobře, nahrál to nohama celý. Nicméně Martinovi děkujeme, Jirko, tobě děkujeme. Taky sice tě Anabela porazila, ale bylo to o takovej malej fous.
4: Tak se mi hezky.
0: Děkujeme, měj se krásně. Knížku posíláme ještě jednou. Formule legendy jsou tvoje. Zase se někdy ozvej, budem rádi. Měj se krásně.
1: Taky, mějte se. Dík.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
1: Ahoj.
5: Rock Radio. Hospodský kvíz.
0: No, my už teďka se zase vrátíme k muzice, k nějakým kytaristům, který umějí hrát, a to jsou Rammsteini a jejich Ausländer.

Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutný Hoře. Čau.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže.

0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
8: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
7: Všechno najednou?
9: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
10: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při razii v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Podezíra je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení. Neznámý pachatel v úterý v podvečer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. 4 měsíce po novoročním katastrofálním požáru v baru ve Švýcarsku se v nemocnicích stále léčí 38 zraněných, z toho 22 ve Švýcarsku. V baru při požáru o silvestrovské noci zahynulo 41 lidí a 115 dalších utrpělo zranění, včetně jedné Češky. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Zápas začne ve 20 hodin a odveta je na programu v neděli.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Dneska bude převážně oblačno až zataženo, vyskytnou se ojedinělé přehánky. Večer čekáme v severozápadní polovině Čech srážky čitnější. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia. Na západě a místy na severu Čech naměříme 10 až 13.
13: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
14: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
11: Rock Radio. Doprava.
12: Na D2 se řeší vážná nehoda se zraněním ve směru na Brno na 59. kilometru. V Ostravě se bouralo na Opavské ulici, v Hradce Králové na Pražské třídě a v Praze opatrně na Modřanské ulici směr Barandovský most. Tam se srazila dodávka s osobákem.
11: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
12: Rokový dopoledne.
15: Tak jakou bychom jí dali známku? Zůstce, ty jako zkušený moderátor Rock Rádia, nejvytíženější.
16: Ano, nejvytíženější.
15: Tak jak by si oznámkoval právě teď její zprávy?
16: Ale za mě skvělý, protože zrovna asi za 15 minut jsem chtěl vyjíždět do Opavy i s Kamilem a víme, že tam je nehoda, takže nepojedeme. Zůstaneme tady.
15: Vidíš to.
12: Tak Zuzko, děkuji.
15: Krásný ohodnocení.
12: Děkuji.
15: Máš.
12: Ano, nikam nejezděte.
15: Jinak, přátelé, Miroš Majda dorazil sem k nám do Hvězdní hodiny dneska při středě, takže tě vítáme, přejeme hezký ráno.
16: Taky vás vítám, krásný ráno.
15: Ty už jsi mi říkal, že jsi špatně spal.
16: No, protože já vždycky se tak těším tady na vysílání, že fakt jako nespím třeba 2 týdny, no.
15: Máš o tom i píseň, tu si dneska pustíme taky v podstatě.
16: To je právě píseň o tomto vysílání.
15: Dobře, takže Miroš Majda hostem dnešní Hvězdní hodinky. Zuzance, děkujeme za zprávy. No a my si pustíme Bon Jovi, což je muzika, která je ti určitě blízká, i image, protože včera skoro okolností poslal nějaký posluchač fotky, čeveče. Já tě pak musím ukázat. A když teď tady máme před sebou Bon Jovi, ještě rok 1984, ale tam seš jak vyšitej normálně. Fakt jak Bon Jovi s tou image, jako víš.
16: On tak se právě inspiroval, víš, jo, 84.
15: Jo,
16: mnou.
15: No tak výborně, tak to jsme rádi, že viděl dopředu, že věděl, že se za 4 roky narodíš. Tak jo, tak si to pustíme a pak si samozřejmě s Mirem budeme povídat o aktuálních věcech kolem jeho osoby. Tak jdeme na to.

0: Hviezdný host Rock Rádia.
1: Hviezdným hostem Rock Rádia je dneska Miroš Majda. Netřeba představovat, samozřejmě aktuálně zpěvák Valda Gangu, taky funguje v kapele Terapie, od který znáte u nás písně Ať je pohoda nebo Až roztaje sníh. A aktuálně také solová tvorba už u něj proběhla, natočil dvě desky solový, ale teď se aktuálně vrací pod svým jménem k dalším solovým aktivitám, který jsou trošku, mám takový pocit, distancovaný od těch prvních dvou alb, protože ty jsi to vlastně dal třeba i na streamovacích platformách jako bokem trošku a ještě předtím vlastně si měl taky jiný projekt, který se věnoval taneční hudbě, to bylo taky tak trošku bokem. Zasvěd nás do té aktuální tvorby, proč vlastně jako to všechno takhle nějak selektuješ a odděluješ od sebe, ty se moc nechceš hlásit k těm prvním dvou deskám, nebo jak je to s tebou?
2: Hele, upřímně, já jsem si vlastně vůbec nevšiml, že se to nějak distancovalo třeba na Spotify nebo něco takového, myslíš?
1: No je to jako ve společný nabídce písní to je, ale že to máš jako, že se to musí dohledat přímo jako to album, že to nespadá do té kategorie těch, té diskografie. Takže to je jenom taková chybička.
2: Jo, to je takhle počkej, ono je to možná, tím, že je to EPčko, tak možná jen kvůli tomu. Ale jinak to není vůbec, jakoby, že bych se distancoval nebo něco takového vůbec. Ale máš pravdu, že vlastně ty první dvě desky 2010, 2013 byly tvrdší, jako určitě na 2013 zásadně, ale já teď tím, že mám vlastně Terapii, která je fakt jako zásadně tvrdší, tak mě úplně nedává smysl dělat solovku tak, abych vykrádal Terapii, ale právě jsem zúročil ten materiál, který zase trošku v té Terapii jako pěz na oko. Jo, když si představíš, že prostě naživo hrajeme, nevím, Sněhurvu a Pána prstenů a do toho bych prostě zarval, já nevím, baladu typu Lavina, tak by si ty lidi by mě asi posílali trošku do bohnic.
1: K tomu se dostaneme, ale z těch dvou solovek ty třeba naživo něco hraješ, jako v rámci třeba Terapie, nebo vůbec věnuješ se tomu jako těm dvou deskám, které vyšly?
2: Víš co, upřímně ne, ale hlavně spíš kvůli tomu, že jsou vlastně ve slovenštině. A já to je taky, vlastně chci být fakt jako konzistentní v tom, že pustil jsem se do češtiny, jednak se mi v češtině líp píše, takže to není úplně jakoby tím, že jo, já teď jdu tady experimentovat, jednak s Valda Gangem vlastně zpívám 10 let, 10. sezonu v češtině čistě,

0: terapie vyšla čistě česká a říkám si, hele, působí to strašně divně, když takhle hraješ. A už jen když, já nevím, zaspíváš českou písničku a mezi tím třeba kecáš k lidem něco ve slovenštině, tak už to působí divně. A teď si představ ten playlist, kde střídám českou a slovenskou písničku. Tak by to bylo fakt jako divný.
1: No ale kde jsi včera bol?
0: Jako, hele, kde jsi včera bol, když třeba zahrajeme jako přídavek z terapii, tak tam už se spolehám, že už ty lidi mají v sobě 5,5 promilé a už v podstatě nerozeznají slovenštinu od mongolštiny a češtiny, jo, takže...
1: Takže vlastně nová tvorba, kterou si teď představil před nedávnem, je to asi měsíc zpátky, tak vlastně nenavazuje na ty dvě předchozí alba, nenavazuje na tvoji solovou tvorbu, dá se říct, že je to vlastně jakoby novej start, jo?
0: Dá se říct, že je to nový start nebo takové nové pokračování, protože ono je to fakt šílený, ale je to vlastně 13 let od solo desky. Takže já se cítím,
1: ono je to 16 a dokonce od té první je to...
0: Od první 16, to byla 20 a 2013 byla druhá, no. Takže to je 13. No, já se trošku cítím jak pamětní, jak, trošku jak Petr Janda v tento moment, jo, že no, po 13 letech
1: máš ještě čas, desku, no, to máš ještě čas.
0: Zdravíme tím... Petra, ano.
1: No. No dobře, tak se pojďme pobavit tedy o tvojem novém projektu, o tvojí nový solový desce, která se jmenuje Moodboard.
0: Je to Moodboard a to vlastně to jméno má takovej trošku přesah vlastně do nějakých vizuálů, protože vždycky, když děláš třeba focení nebo nějaký natáčení, tak my si k tomu vždycky děláme takový grafický předvoj, jo, toho projektu, kde každý vidí, jakoby ty zainteresovaný lidi vidí, jak to bude vypadat vizuálně, a tomu se říká Moodboard. Takže já jsem vlastně tohle tak nějak nazval Moodboard, že to spolu souvisí, že vlastně ty tři songy, které jsou na EPčku, tak vizuálně na sebe navazovaly v klipech, že vlastně ten děj z jednoho klipu přechází do dalšího a do dalšího, takže na sebe navazují, takže proto mi dávalo smysl to nazvat Moodboard.
1: Takže to bude koncepční album?
0: Bude to asi i koncepční album, protože teď vlastně, jak jsem tak nějak poslouchal další pecky, co budou na albu, které vyjde vlastně koncem října, tak jsme to nějak naplánovali, tak celkem tak nějak jako tou atmosférou navazujou na ten Moodboard.
1: Takže to EP je předzvěst vlastně celý kompletní desky, která vyjde.
0: Určitě.
1: Zatím je jenom v podobě na streamovcích platformách, jako fyzicky zatím ještě není.
0: Fyzicky zatím neexistuje, ani to EPčko nebudeme dělat fyzicky.
1: Až pak album. No, aby posluchači věděli, o čem se tady vůbec bavíme, pokud to nezaregistrovali, ale já věřím, že jo, protože píseň Lavina je součástí našeho playlistu na Rock Rádiu, takže věřím, že spousta posluchačů už ji slyšela. A vy, co jste ji neslyšeli, tak si ji právě teď poslechněte. A já teda můžu za sebe říct, že je super, protože
0: děkuju.
1: Ty jsi mi pouštěl už tenkrát v listopadu někdy, že
0: ano,
1: jo?
0: Ano.
1: A já jsem hned na první dobrou řekl, že tahle píseň je skvělá, že je super, protože jsme se tam bavili o singlech, který jako vybrat. A nakonec ty jsi jako sám uznal, že tahle ta píseň je jako průvodní k tomu albu. Mm. Takže to nebyl jenom můj dojem.
0: Ne, nebyl. Fakt jako, že ono paradoxně si se jednak zhodnul fakt s vícero takhle lidma a i pak jako, že co se týče třeba toho vizuálu a tak dále, tak mi to dávalo nějaký smysl, že tohle pustit jako první song.
1: O tom se ještě pobavíme, o tom vizuálu. Teď si pojďme poslechnout samotnou píseň, tedy v audioverzi na Rock Rádiu. Tak si dejte Miroš Majda a Lavina.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Miroš Majda. My jsme před chvílí slyšeli píseň Lavina, což je úvodní singl z EP a zároveň z alba, který se připravuje na podzim, to jsme se teď dozvěděli. A já teda musím za sebe říct, že tam máš takovou, bych řekl, nečekanou polohu i v těch dalších písních. Je to takový jako melancholický, zasněný, romantický. Máš pocit, že se potřeboval vyjádřit v tomhletom duchu, nebo jako víš, všechny ty písně jsou v tomhletom stylu, vlastně až si poslechneme i další, tak jestli v tom bude jako i nás celý to album jako v tomhle duchu, že ses jako potřeboval, mě to trošku připomíná právě píseň Až roztaje sníh, která je vlastně, jak jsi říkal, jako dělo v terapii, protože jako měl si pocit, že si potřeboval oddělit právě tyhle ty dva světy, jako tu terapii a svoji solovou tvorbu?
2: Hele, jednak určitě, protože jsem mi začal koupit tento materiál tím, že fakt jako přijdou občas období, kde mě takhle napadne, že začnu psát tyhle věci, ale není to většinou tak, jako že si lousknu prstem, jo. Mně ta zásadní změna vlastně přišla asi ten asi ten minulý rok, nějak, že mě nastartovala vlastně ta nehoda tak nějak a tak jsem měl docela hodně času nad vším možným fakt jako přemýšlet, tak nějak zabilancovat a podobně a nějak tyhle typy songů začaly padat asi sami, ale neříkám, že celá deska bude prostě nějak melancholická a tak dál, ale asi jsem měl potřebu se trošku vypsat i tímto směrem a určitě vlastně pak přirozeně ti vznikne to oddělení těch dvou projektů, jo? Že nevidím smysl psát vlastně pro terapii tyhle pecky, protože pak jednak se ti to hlavně pak na tom liveku hrozně divně schizofrenicky slejvá, jo. A vlastně tu terapii bereme, že hlavně na živáku lidi jsou zvyklí, že je to fakt jako party a k čemu tam spát prostě půl, já nevím, půl playlistů nějakých balad, jo, na co? Je to zbytečný, bylo by to je kontraproduktivní, si myslím, pro ten projekt. A zase v rámci solovky může být tohleto nějaký ten zásadní rukopis, který mi i dává smysl a úplně tak nějak přirozeně to vzniká, no.
1: Ono právě v těch PR materiálech bylo psáno, že je to inspirovaný právě tím, co se ti stalo minulý rok ve Vietnamu. Tak jsem tam hledal tu spojitost jako někde v textech, takže to není v textech, je to spíš jako v té náladě a v tom, jak jsi chtěl zpracovat vlastně ty loňský, jsem chtěl říct zážitky, ale on to vlastně zážitek nebyl.
2: Jako ve výsledku to byl trošku neplánovaný zážitek, ale jak říkáš, že vlastně já hrozně nerad píšu jakoby prvoplánově, že hele, stalo se tohle, nebo a tohle mě dostalo a tamto a tohle cítím, ale spíš se radši se vyjádřuji v metaforách a nemám rád, když se dělá fakt jako, nebo že se nafukuje nějaký jako tragický PR úplně zbytečně. Jo, fakt jako lidi zažívají všechny možný sračky s prominutím, jo, pomalu každodenně a tak dál. A, takže já to spíš beru jen nějaký jako nějaký mílník, který mě třeba nastartoval. Nebo tak.
1: Ale tak o tom si mluvil, když jsme se pak viděli po té nehodě, tak jsi říkal, že jsi si spoustu věcí uvědomil a že chceš ve svém životě zase jít trošku jiným směrem a třeba i opustit nějaký nesmyslný věci a soustředit se na další. Takže určitě. V podstatě tohle je jeden ten ventil, který vlastně jakoby si usměrnil ten svůj život.
2: Je to tak, je to tak.
1: Super, budeme si povídat o tvém novém albu ještě za chvíli, tak vydržte, hostem dnešní Hvězdní hodinky je Miroš Majda, za chvíli jsme zpátky.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
3: Kazbet? A v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
3: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
6: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
13: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
15: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice www.autojarov.cz.
16: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
17: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
18: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Posloucháte Rock Rádio, Hvězdný host na Rock Rádiu. Dneska je to Miroš Majda, my jsme se tady před chvílí smáli, protože my se samozřejmě s Mirem známe dobře a strávili jsme spolu spoustu času a my jsme se smáli tomu, jak se tady bavíme formálně.
2: Pomalu si vykáme.
1: Jak je to takový, umírněný, uklidněný a přitom jako tady... No nic, no tak já nevím, jak to pojmem, asi jako úplně v pohodě, že jo. Dostal si banán, tak to je super.
2: Já jsem to, Ježišmarja, já už ale nebudu ho jíst tady počas našeho kecu, protože držíme tu nonšalanci, ano.
1: Je to v pořádku v rámci vegetariánství nebo veganství vlastně, u tebe banán jako je v klidu, že jo?
2: Banán je úplně super, ale tenhle je takový na půl z masa, bych řekl.
1: Fakt, jo?
2: No, to je normálně vepřovej banán.
1: To asi tím, že je ze školní dílny, no.
2: No, nějaká kýtečka se tam zamotala.
1: Tak, teď naopak jsme to zase odlehčili, takže se vraťme zase k pořádný práci, aby jsme napromovali tvoje nový EP, o kterým se tady bavíme, o tvojí nový solový tvorbě. Na desku se samozřejmě těšíme, která vyjde na podzim. Mimochodem, pojedeš k tomu ty nějaký svoje solový turné, nebo to budeš, jak to budeš prezentovat třeba živě? Jako... Plánuješ třeba nějaký koncerty, jako v rámci terapie asi to nemá smysl, že jo? Tak...
2: V rámci terapie určitě ne, ale ono je super, že vlastně s klukama z terapie jsme tak nějak domluvený, že oni se strašně rádi stěhujou, totiž kluci. No. Takže já jsem jim říkal, hele kluci, tak já vám vyjdu vstříc a prostě budeme stěhovat. Takže je takhle, budeme stěhovat hezky pěkně i do projektu Miroš Majda. A já se přestěhuji samozřejmě rád z terapie taky občas do solo projektu, takže vlastně ta sestava, se kterou jezdím normálně s terapií, tak pojedeme i solovku. A kde se plánujeme určitě tour, ale pravděpodobně to vyjde asi až na jaro 27. Neúplně na konec tohoto roku, ale určitě pojedeme. Neplánuju to nechávat jen v nějaký digitální podobě, ale to chceme tomu dát hlavně ten živej život.
1: A ta deska bude mít asi, já nevím, 40, 45 minut, to asi nebude na celý koncert. Jak to vyplníš? Nebo jak to vlastně třeba, už máš nějakou vizi, jak by to mělo probíhat, nebo si vemeš nějakého supporta sebou, který to doplní ten čas? Já bych mohl oživit kapelu svou, jestli chceš.
2: To máš pravdu. Ne, já si myslím, že to naplníme docela krásně, protože pokud bychom tyhle tři songy z EPčka nepočítali na desku, tak už máme vlastně plus 10 minut a to už dáme.
1: Jo. Já jsem taky jako napsal spoustu romantických písní, jak by nám to sedělo k sobě, víš, jako.
2: Já si právě myslím, hlavně, počkej, ty máš hlavně obrovský bonus, že ty nosíš banány. Takže já bych měl vlastně bonus banány.
1: A to nemusíme jenom banány, můžeme se domluvit tam nějaký melon.
2: Dortičky.
1: Dortiček by byl,
2: tak dortiček, pokud by byl, pane, z vaší zahrádky, tak asi se domluvíme.
1: S kokosovým mlíkem.
2: Ježíš, to jo. Půjdeme na dortička.
1: Dobře. Teď, co jsem chtěl říct, jo. Tak pustíme si asi nějakou další muziku tvojí, dáme další píseň z toho EP a pak se pobavíme o těch klipech. A tahle ta píseň se jmenuje Insomnie, což je vlastně porucha spánku, že jo? No, jsme se bavili před chvílí. A... To je inspirace jaká, když bychom měli něco říct? To tě jen tak napadlo, nebo?
2: Ne, úplně ne, ono je to taky vlastně tak nějak autentický, že docela dlouhý léta mám problém se spaním, i právě dneska jsem se spal docela blbě, ale já to mám nejvíc, když je nějaký fakt jako vypjatý období, že se něco děje, že něco tvořím a tak dále, tak mám v hlavice docela chaos a neumím to úplně vypnout, ale nějak jsem se s tím naučil fungovat, no.
1: A teď si měl takový období, jo, jako, že jsi to potřeboval zpracovat.
2: Já mám pocit, že ho mám pořád teď, no.
1: Tak zase se aspoň něco děje kolem tebe.
2: Právě.
1: Tak si to pojďme poslechnout, druhá ukázka z novýho EP Mira Šmajdy, píseň Insomnie.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Druhá ukázka z EP Mirage Maidy, který tady dnes prezentujeme. Jak jsme říkali, už ho najdete pohodlně na streamovacích platformách, ale taky ve formě videoklipu na YouTube třeba. Což znamená, že jsem se chtěl zeptat, ty jsi tady naznačil, že ty klipy mají nějakou souvislost a že na sebe navazujou. Tak jaký koncept tam je?
2: No, je tam ten koncept toho, že na sebe navazují.
1: To znamená, ne, stejný herci, stejný scénář.
2: Ono vlastně tak, jak končí první klip, tak v podstatě tím koncem začíná ten další a pak, jak končí ten druhý, tak začíná ten třetí. Takže ano, vlastně herci z prvního klipu tak nějak navazují na ten druhý, ale tam už, jo, vlastně v té Insomny, tam jsem sám. Začnu od začátku. První klip my jsme natáčeli v Turecku, tam jsem vlastně jen s herečkou, s Julií Hojdišovou, a pak to navazuje na tu Insomny, kde už jsem sám, to jsme natáčeli v Tokiu, a z Tokia už se vracíme vlastně do Prahy a tam to navazuje, jo, na to, že já tam vlastně na pumpě objevím jakoby holku zvázanou v kufru a překleneme se vlastně do toho klipu Prší prší, který je už v Praze. Jo, takže nějak dějově jsme to takhle vymysleli ještě vlastně v listopadu. No a hned jsme se pustili do natáčení, takže vlastně celý to natáčení probíhalo těch třech klipů od listopadu do března.
1: Teče drama.
2: To je strašný drama, já to až teď poslouchám.
1: Za říkám, svázanou holku v kufru.
2: Svázanou, ale jak si říkám, hele, kluka, tam nebudeme vázat.
1: No, no tak.
2: Ono by to působilo asi zvláštně, kdyby. No.
1: Ale tak jako zajímavý. To jsi vymyslel ty ten scénář?
2: No, já jsem nemohl spát. jsem byl takovou nespavou noc. Většinou, když pak nespím, tak mě napadají hrozný blbosti. Jo, počkej, ono možná právě proto nespím.
1: Když jako objevuješ holky v kuchru svázaný, jako, tak kdo by z toho spál? Jako, že? To jsou velký dramata. Nicméně, kdo ten klip teda dělal? Ty seš samozřejmě proslulý tím, že na klipech taky pracuješ, že máš svoji agenturu, takže si ty klipy dělal sám, nebo se nechal spíš jako někým vést a svěřil tu práci někomu jinému?
2: Ne, my jsme to, nechali jsme to pod naší střechou, Road Trip Pictures, naší produkce, takže samozřejmě sám se nezvládnu natáčet, ale dělají to vždycky kluci od nás, kameru a tak dále, to tak nějak režíruju a píšu, takže myslím si, že není důvod jakoby spolehat se na nějaký jiný produkční tým, když to zvládáme takhle udělat, a hlavně mě to vyhovuje v tom, že nemáme nějaký limity, jo, časový a tak dál, protože většinou, když spolupracuješ s někým jiným, tak jsi nějak limitovaný, musíš se spoléhat na tohle, na tamto, a takhle to máme prostě v té naší režii a je to extrémně pohodlný. Jo.
1: Takže ty to sám složíš, otextuješ, nahraješ, pak vymyslíš scénář ke klipu, natáčíš to a ještě vlastně seš tam jako herec. A ještě si vybíráš lidi, že jo, a celý na to dohlížíš. No, takže tak, v podstatě no, od A až do Z je to celý tvůj produkt.
2: Je to můj produkt, protože mě to právě, já nevím, když to režíruju, nebo už kolikrát, když to píšu, tak já vidím třeba nějaký střihy, které bych tam chtěl, nebo na základě vizuálu, třeba napíšu až pak ten song. Jo, že vlastně, jak když si to vemu, tak já jsem měl vizuál třeba k Insomny vymyšlený dřív, než vznikla. Mm-hmm. Jo, takže kolikrát vlastně mám takhle reverzní postup úplně jinak, než je asi běžně, ale fakt mi to vyhovuje, protože kolikrát ten vizuál mi přijde takovej fakt jako nosnej nebo silnej a říkám si, hele, k tomuhle by se hodila fakt jako pěkná písnička. Takže možná je to zvláštní a divný, ale mě to asi takhle vyhovuje.
1: No a prosím tě, ono není jako zvykem vlastně ke všem třem písničkám z EP natočit klipy. Vždycky se točí tak jako na jednu a teď ještě si říkal, že na podzim bude celá deska, tam těch písní samozřejmě bude víc. Ty budeš pokračovat v tom stylu, že ke každý písni natočíš klip, nebo bude ještě nějaký single třeba přes léto venku, nebo už se bude čekat vyloženě jenom na tu desku?
2: No, je pravda, že máme napsaný teď, myslím si, že fakt dobrou písničku, ale vzhledem k tomu, že je polovina května, tak asi nerad bych to vydával na léto, na nějakou okurkovou sezonu, mm-hmm. ale necháme to už asi na září. A takže nějak před deskou vyjde jeden až dva songy ještě. Pravděpodobně v září stihneme jeden a pak z vydání desky půjde další v říjnu. Takže to budou určitě dvě klipovky, dvě singlovky, ale nemyslím si, že úplně v našich silách vydávat fakt jako klip ke každému songu. Hlavně to je nemá smysl. Už jen udělat vlastně tyhle tři songy a všechny oklipovat bylo extrémně náročné. Ještě tak, aby to všechno navazovalo na sebe, vymýšlet to a tak dál. Celkem záhul to bylo.
1: Tak oni se dneska dělají ty klipy třeba, jako pokud je to jenom jako doplňkový produkt, tak třeba přes AI, že jo, nebo takový ty věci, právě, že se tam udělá nějaká vizualizace. Jako právě, seš tohodle příznivcem, nebo spíš radši funguješ po staru, jako hele, opravdu s živýma lidma?
2: Tak? Hele, já si myslím, já funguji rád autenticky, že mám tam rád prostě ten punk, mám tam rád tu autenticitu těch věcí, ale nevyhýbám se AI v tom smyslu, že beru AI jako skvělýho pomocníka, když to umíš fakt jako dobře použít. Ale co mě fakt jako se kolikrát chytám za hlavu, když vidím, kolik výstupů dneska už vzniká z AI, co se týče muziky, co se týče vizuálu, a vypadá to fakt nevkusně a špatně a my z toho fakt jako pak, že, nevím, říkám si proč, prostě proč, když to někdo fakt jako umí dobře použít a to použije, ale tyhle hokusy, pokusy za tím, co fakt jako vznikají a ty lidi si za tím stojí, tak to si říkám, že to je norma absurdistán.
1: Povídáme si s Mirem Šmajdou, povídáme si o jeho nový solový tvorbě, tak vydržte, za chvíli jsme zpátky a ještě si něco řekneme.
3: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: má stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Pro Fibonda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
12: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
13: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
3: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdná hodinka dneska patří hostem je Miro Šmajda a bavíme se o novým albu, o novým projektu, který dostane svou definitivní podobu na podzim, kdy vyjde celý album, ale my taky nesmíme zapomenout na kapelu Terapie, která je taky součástí, dokonce i samozřejmě Valda Gang. To si taky můžeme říct, jenom ty jsi mi posílal nedávno nějakou píseň, že něco třeba by se mělo připravovat v rámci Valda Gangu nebo tak, nebo takhle mě napadlo, že ta píseň, co si mi posílal, tak by krásně seděla do Valda Gangu, ale asi nic nového se neplánuje, ne? Nebo pracujete třeba na nových písních ve Valda Gangu?
2: Hele, těžko říct, budeme doufat, že ano.
1: Jo.
2: Tak.
1: Takhle bychom to uzavřeli.
2: Takhle bychom to uzavřeli.
1: No ale co se týká Terapie, tak tam makáte na něčem novým, nebo v jakým stádiu je teď Terapie? V nějaký hibernaci, nebo jak to funguje v rámci, protože těch aktivit už máš spoustu. Valda Gang, tvoje solová tvorba, teď teda Terapie do toho, jak do toho zapadá?
2: Hele, tak když to máme, že Valda Gang působí hlavně koncertně, tak v podstatě, co se týče vydávání nebo nějakého pravidelného vydávání, tak hlavně jde o Terapii a tu solovku, takže Terapie momentálně má takový zimní spánek, ale to neznamená, že netvoříme a my vlastně budeme navazovat stylově hodně na jeden z těch posledních singlů, co jsme dávali, a to je Diagnóza, kde bude jako víc elektroniky na desce, bude to syrovější, ještě víc, možná bude to tvrdší, takže se s tím fakt jako s prominutím nebudeme úplně srát, no.
1: A když se bavíme o Terapii, je možný třeba vás letos někde vidět, nebo jako je to spíš teď ve fázi?
2: Teď se třeba uvidíme zrovna v Záhlinicích. Pod komínem a se uvidíme 23.5. v sobotu.
1: Takže no vlastně Terapie tam bude
2: terapie
1: hrát?
2: Terapie tam bude už po třetí vlastně.
1: To by mě zajímalo, protože vy moc nehrajete, tak by bylo dobrý se na to podívat, protože posluchači znají z našeho vysílání, ať je pohoda, a se jim líbí. Takže pokud bych chtěli slyšet naživo, tak si říkal ještě jednou, kde to je?
2: Ještě jednou v Záhlinicích, teď nejblíž se uvidíme a to jsou vlastně pivní slavnosti pod komínem.
1: A co se týká teda nový tvorby, ty jsi jasně definoval, že chceš oddělit Terapii od svojí solový tvorby. To znamená, že Terapie je takovej ten hukot, takovej ten blázinec, taková ta show v rámci teda těch písní, který jsi zmínil, Sněhurva a Pán prstenů, tak v tomhle duchu se bude odvíjet i ta nová tvorba, nebo kam jako budete směřovat?
2: Ale určitě, já přemýšlím, k čemu to tak nějak jako přirovnat, ale...
1: My si pustíme Diagnózu za chvíli.
2: Určitě.
1: Tak jestli jako je to třeba v tomhle duchu, aby ty posluchači věděli?
2: Je to hodně v podobným duchu a místama víc jako party, víc skákačka, ale zase nechceme úplně dělat třeba další kopii Sněhurvy nebo Pána prstenů, no. Většinou pak jako víckrát opakovaná sranda už není úplně srandou a tady vymýšlet další, já nevím, Růženky a nevím co všechno, nebo Harry Fucker a nevím co, jako mohli bychom, ale nebudeme z toho dělat úplně zbytečnou šarádu, takže spíš fakt jako party, skákačka, víc elektroniky a bude to dobrý, mě to strašně baví ty nový pecky Terapie a můžu ti pak pro srandu něco pustit.
1: Tak to já si poslechnu rád, my jsme domluvený, že se dneska uvidíme odpoledne, takže si velice rád poslechnu novou tvorbu Terapie. Každopádně teď si teda pustíme Diagnózu, no a čas se naplnil, bohužel se musíme rozloučit, tak jsem moc rád, že jsi přišel, že jsme si představili tvoji novou současnou muziku, kterou děláš.
2: Já jsem taky rád, že jsi přišel.
1: Jo, tak stane se občas, no. A budeme se teda těšit na Záhlenice, si říkal.
2: Ano, ano.
1: Tak pokud byste chtěli slyšet Diagnózu naživo, předpokládám, že ta zazní.
2: Samozřejmě.
1: Tak do Záhlenic 23. května a právě teď v éteru Rock Rádia. Miro, já ti moc děkuju a měj se hezky, ať se daří každopádně.
2: Moc díky, Kamčo, užívejte.
1: Tak čau.
2: Čau.

Jako štír lezu jen tam, kam mě pustí řetězy. Spocenej, rozpolcenej jsem jak řeka Zambezi. Pod vodou a nad vodou schýzu ne.

0: Mami, proč máme vysavač s myčkou od konceptu?
1: Protože koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
0: I teď?
2: Ano.
0: A teď?
2: Jo, včera, dnes i zítra.
1: Prostě pořád.
3: Vysavače koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Neznámý pachatel včera v podvečer ukradl z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Evropská unie plánuje vyrábět více důležitých léků v Evropě. Chce se zbavit závislosti na asijských výrobcích a předcházet nedostatku antibiotik a dalších léčiv. Dohodu na pravidlech, která usnadní podporu výroby léčiv z veřejných prostředků, oznámili zástupci Europarlamentu a členských států. Fotbalisté Sparty ve třetím kole ligové nadstavby remizovali s Plzní bez branek. Letenští po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby v Edenu sice snížili ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body. Slávia i tak může už dnes po zápase s Jabloncem v případě výhry oslavit obhajobu titulu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak dneska bude polojasno až oblačno, lokálně možnost přeháněk a denní maxima mezi 12 až 16 stupni Celsia.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
2: Pojďme zkouknout ještě naše silnice, jak to jezdí. Mám tady nehodu, která se stala v Koryčanech na Kroměřížsku, a to v ulici Masarykova. Tam je nehoda autobusu a dodávky. Počítejte tam s komplikací, pokud budete projíždět, a samozřejmě i s menším omezením a zdržením. A ještě Uherský Hradiště, a to třída maršála Malinovského, tak tam probíhá vyšetřování nehody nákladního osobního auta, na místě je policie, taky to tam překáží v provozu, tak pozor na tenhle úsek. Jezděte opatrně a v pořádku dojďte.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockový dopoledne.
2: 5 minut po 10. hodině pokračuje rokový dopoledne, hvězdný host je za námi a teď už standardně muzika, tak jak jste zvyklí a jak to máte rádi. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezkou středu 13. května. Mám tady pro vás Vanastovky, Three Days Grace a právě teď si dáme Briana Adamse a jeho Run to You.

0: Within Temptation na Rock Rádiu, 10 hodin a 23 minut, středa 13. května. Přátelé, já tady mám... Já bych se rád zastavil u jednoho výborného muzikanta a osobnosti, která hodně zamávala hudebním biznisem, hlavně teda tou metalovou částí, a je to Chuck Children. Nevím, jestli mladá generace si ještě rozpomene na kapelu Dead a konkrétně na tohohle člověka, který opravdu zaznamenal obrovský přínos pro metalovou scénu a bohužel už není mezi námi, zemřel 13. prosince roku 2001, bylo mu pouhých 34 let, ale dneska by slavil 59. narozeniny, tak já bych na něj určitě rád vzpomněl, jestli jste měli rádi kapelu Dead, nebo jste ji třeba ještě vůbec neznali, nebo jste neměli možnost se k ní dostat, tak si určitě poslechněte, aspoň mu složíte poctu a možná se třeba i něco naučíte a objevíte nový hudební směry a nový scény, protože co se týká kapely Dead, tak tam je opravdu z čeho čerpat. Já třeba za sebe osobně mám nejradši album Symbolic z roku 1994, ale ty desky jsou skvělý všechny, tak zřele doporučuju. To je trošku jiná odnož, než to, co nás čeká na Rock Rádiu za chvíli, protože si dáme Police, ty slyšíte teď taky venku, anebo si dáme i Arakain a budou i Mr. Big na Rock Rádiu.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Metal Fest Open Air. Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
10: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
9: Dorazí kultovní Anthrax.
10: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
9: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
10: Metal Fest.
9: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
14: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
14: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
16: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
17: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
18: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA.
3: ETA, tady je doma.
19: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: 10 hodin 41 minut na Rock Rádiu dozněli Mr. Big. My tady máme ještě kolegu našeho kamaráda Mira Šmajdu, který se tady zdržel velice rád a je to tady příjemný, že jo?
1: Je to tady příjemný, právě já tady dělám takovou revizi.
0: Hele, Miro, já tady mám, nebo respektive takhle, my máme na našem webu rockovýradio.cz hlasování do rockovýho referenda, což jsou desky, které si posluchači vybírají celý týden, hlasujou a my následně to vítězný v sobotu od 19 hodin pustíme. To asi víš, ty jsi takový víkendu vysílal. A já využiju teďkon tebe a zeptám se tě právě na 3 nabízený alba, ty bys mi řekl, jako, můžeš je seřadit od nejhoršího k nejlepšímu, jo? Jestli je teda znáš samozřejmě, ale já předpokládám, že je znáš, protože jsou to fakt jako tutovky z 90. let. Hele, jednička, Faith No More, The Real Thing, rok 1989, Epic skladba, že jo, známe. Dvojka je Rage Against the Machine, rok 1992, jejich první album, ano, tam je ta známá švestka, která se hodně používá v posilovně.
1: Ano, ano.
0: A potom Red Hot Chili Peppers, rok 1995 a One Hot Minute, to je taková deska, která je mezi tím počátkem 90. let a tím koncem, kdy se zase stabilizovali, tak je taková výjimečná. Tak nám to seřaď, třetí, druhý a první místo a třeba můžeš říct i proč.
1: Hele, za mě jednoznačná jednička Faith No More.
0: Ano.
1: Úplně jako, že tam...
0: To je schoda.
1: Tam nemám vůbec... vidíš, ne, tam vůbec nemám co řešit, protože Faith No More určitě patří mezi třeba, nevím, mých 20 třeba oblíbených kapel. Zrovna tahle deska je úplně neskutečná. A hlavně projev Mikea Patna je, to je prostě masakr, to je tak něco charakteristickýho, že bomba. No, hele, druhé místo... Já bych tam dal asi Red Hot Chili Peppers. Za mě je to takové jako víc pěvnější, víc melodičtější.
0: Tam je Aeroplán vlastně jako hitovka na té desce.
1: Právě, ještě je to hlavně vlastně ještě takovej ten víc alternativnější přístup, než byl třeba Californication. Pak to je, jasný, myslím, 98, že?
0: Rok? 99, no.
1: Nebo 9. Jo. Takže dvojka za mě Chili a trojka, asi třetí ten Rage Against the Machine.
0: Jasný. Tak jste slyšeli, přátelé, tip od našeho hvězdního hosta z dnešního dne, Miro Šmajda, tak jak to rozhodnete vy je na vás. Každopádně já jenom ještě dodám, že Faith No More aktuálně vedou, druhý jsou Red Hot Chili Peppers a třetí jsou Rage Against the Machine. Takže v podstatě tvůj tip jako je shodnej s názorem našich posluchačů. Tak na to koukněte, zhlasujte a my si za chvíli dáme Hardlay na Rock Rádiu.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace. 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby, Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
4: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju poké.
6: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
7: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
6: Fakt?
7: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
6: Tak jedeme.
7: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
8: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
9: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
10: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
11: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
12: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
13: Nové vydání magazínu Reportér.
14: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
13: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
14: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
13: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
14: A spousta dalšího čtení.
15: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zbrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června, amfiteátr Lochotín v Plzni.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
6: Trautenberg.
5: Rybičky.
6: Mihové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
5: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, částky na energie, pracovního bonusu nebo posuzování majetku. Příjemcům dosavadních podpor, jimž by přepočítaná částka výrazně klesla, by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Zájmy Česka by měl na červencovém summitu NATO zastupovat především premiér Babiš. Pro jeho účast se v průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz vyslovilo 57% respondentů. Zhruba polovina dotázaných by ráda viděla na setkání státníků i prezidenta Pavla a ministra obrany Zunu. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve třetím kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Ostravou 2-1. Slovácko už nemůže skončit poslední. Přímý sestup naopak hrozí Baníku. Ztrácí 3 body na Duklu, která včera vyhrála v Boleslavi 2-1. Hrozbu baráže pak odvrátili Teplice po výhře ve Zlíně.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak dáme si počasí, polojasno až oblačno, lokálně možnost přeháněk a denní teploty mezi 12 až 16 stupni Celsia.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
4: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
1: Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě koukneme na silnice Rokycanská ulice v Plzni. Tam probíhá vyšetřování nehody 2 osobních aut. Aktuálně se to tam řeší, tak počítejte s omezením, ale jinak se to zdá být v pohodě. Jezděte opatrně dál a v pořádku dojte.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Oběd.
2: Tak máme tady elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání, takže si pište na náš messenger do zpráv samozřejmě logicky, anebo na e-mail obed@rokovyradio.cz, cože byste chtěli slyšet a co by vám udělalo radost. No a já posílám hned teď první příspěvek do dnešního menu, a protože jsme nedávno s Vencou Otrubou v jeho Vencově zašívárně rozebírali diskografii kapely Kiss, tak jsem dostal chuť na Kiss. Pokud byste to chtěli vidět, tak samozřejmě zajděte na YouTube, dejte si Vencova zašívárna a tam vám celý ten podcast od kapely Kiss o polovině jejich diskografie vyskočí. Rozebrali jsme to na 2 hodiny, takže je to fakt masakr, ale můžete to zkouknout. No a právě teď vás naladím.

Tak kysáci, moji oblíbení jsou za námi a před námi další moje oblíbená muzika, kapela, to se to nám to hezky takhle poskládává. Já jsem za to rád, protože Deep Purple miluju a přála si je tady slyšet Zdeňka Sklatov, která píše, že by chtěla nechat zahrát pro všechny, koho baví rock rádio, Perfect Strangers od Deep Purple. Celá léta jsem měla v telefonu jako vyznánění, nyní na iPhoneu mi zatím nejde nainstalovat, tak mě napadlo, že si ji nechám zahrát a že ji nechá zahrát i nám. Tak jo, tak si pojďme všichni poslechnout, já z toho mám velkou radost, protože Purple miluju stejně tak jako předchozí kysáky, takže dneska ten elektrický oběd zatím eňoňoňo.

Blink 182 na Rock Rádiu, I miss you, a napsala si o to Renata, přání bylo splněno a jdeme na další kousek a ten je od Davida. Ten píše, ahoj, můžete mi prosím zahrát tu blatanku, zkusíme to cez vesmír, díky.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: Sukoradi.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
3: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
2: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
3: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
2: zážitků
3: a zábavy.
2: Táta sviští po okruhu,
3: děti si užívají spolu jízdu
2: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
4: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
3: Adrenalinovou jízdu najdete na
5: firmanazážitky.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid. Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.

0: německé kvality. XXX Ludomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.

Big Gun a AC/DC. Na Rock Rádiu Luboš si napsal o tuhletu píseň, kterou chtěl slyšet v dnešním elektrickém obědě. Já jsem ji velice rád zařadil a zařadím i další přání a muziku, protože napsala Týna, která zdraví a chtěla by nechat zahrát, jak tady píše, pro mojí mamku k dnešním narozeninám něco od Proteuse. Přeju všechno nejlepší a hodně zdraví, Týna. Tak i my z Rock Rádia přejeme všechno nejlepší a tady je Proteus.

0: na Rock Rádiu, jejich My Oh My píseň, krásná balada, která zapůla do dnešního elektrického oběda, a to díky Petrovi, který napsal, že by to chtěl poslat na cesty, aby se mu dobře jelo, pěkně na pohodu a všem přeje šťastný dojezd. Tak to je super, to přejeme taky. A já tady mám další přání, který si dáme ale za chvíli. Eva napsala, že by chtěla slyšet Houby magický od Kabátu. Nedávno se mi život obrátil úplně na ruby. Myslela jsem si, že už to bude jenom dobrý a dobrý, a ono to tak není. Tak tě poprosím aspoň o tu písničku. Tak určitě uděláme radost, velice rádi. Vydrž si, Kabát a Houby magický budou za chvíli.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa,
10: Trautenberg,
11: Rybičky,
10: Migové,
11: jdeme na Hrady.
10: 8 hradů,
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa,
10: Harley,
11: Vypsaná fixa,
10: Krucipisk.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
13: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
14: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
15: Kontejnery Siegel, dobrý den.
16: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
15: A tomu říkáte problém?
17: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

Super záležitost, Europe Rock the Night, píseň z alba The Final Countdown, který budeme oslavovat na konci měsíce, protože to bude 40 let od vydání a taky samozřejmě si o něm něco řekneme v rámci podcastu Deska měsíce a pustíme si ho celý na Rock Radio, ale na to máme ještě čas. Teď se pojďme věnovat tomu, co je důležitý. Důležitý je, že tuhle tu muziku chtěla slyšet Hanka a tu další Vlastík z Vrchoslavic, který píše, že by chtěl nechat zahrát Dimitri. Dělám střechu, tak ať mi to v tom větrným počasí jde pěkně od ruky, respektive ta práce. Tak jdeme si dát Dimitri s nadějí.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Takzvaná předrodičovská, která se má čerpat 2 měsíce před porodem, má být 15 tisíc. Digitalizované vyřizování této dávky rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se mělo odložit. Počítá s tím novela, kterou doporučil sněmovně schválit její sociální výbor. Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se vkusu. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodní organizace pro révu a víno. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Češi výběr země galského kohouta naposledy porazili v roce 2008. Zápas začne ve 20 hodin, odveta je na programu v neděli.
12: Rock Radio, počasí.
13: Dnes bude oblačno i zataženo, večer místy na Moravě a ve Slezsku je polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Rock Radio. Doprava.
13: D5 na trase Praha-Rozvadov je porouchané vozidlo, tak očekávejte zdržení, tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
18: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
12: Rock Radio. Rockovej voraz.
13: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. a jsme v půlce týdne s Danem v Rockovém vorazu. No a dneska si rozebereme něco z hokeje, protože se nám blíží mistrovství světa v hokeji, tak rozebereme tým Kanady, protože včera to bylo Česko, pak něco z hudby, no a ještě skupina o titul ve fotbale v České lize, tak si rozebereme Slávy, protože dneska budou hrát bez diváků. No a já vám pustím Gamarej, Aleše Brichtu, Ospring, anebo taky Deep Purple.

to byli Deep Purple a jejich Smoke Underwater z roku 1972. No a právě Deep Purple se chystají do České republiky, a to do O2 Areny, kde budou 7. října vystupovat. No a než ještě vystoupí, tak poslibuju, že vydají nejtvrdší CDčko, který se bude jmenovat Split, a to vyjde 3. července. No a já vám pustím ukázku, kterou vyhodili včera, jmenuje se to Arrogant Boy. Je to teďka, je to tak, není to úplně jako tvrdý, jako slibovali, ale je to novinka, která vyskočila včera, takže pojďme na to, pustíme si to, ať víte, co máte od Děrůšku čekat.

0: No, u mě ještě za to zabrát a já vám pustím další hudbu a to bude něco českýho, třeba Panoptiko a jejich Noc v opeře. Tak pojďme na to.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záklop.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
4: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Nové vydání magazínu Reportér.
7: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
6: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
7: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
6: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
7: A spousta dalšího čtení.
8: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
12: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
11: Všechno najednou?
13: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
14: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
15: Attention!
16: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
15: Yes, sir!
16: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
15: La Tropical!
16: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
17: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
18: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými brambůrky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
19: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V aktuálním rockovým referendu potěšíme všechny milovníky alternativy přelomu 80. a 90. let. Na výběr máte Faith No More a album z roku 1989 The Real Thing. Nebo můžete zvolit první studiovku Rage Against the Machine z roku 1992.

nebo můžete svůj hlas věnovat desce One Hot Minute z roku 1995 od Red Hot Chili Peppers. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: A to byly Red Hot Chili Peppers. Sami se půjdeme podívat z Los Angeles, Kalifornie, rovnou do Kanady, protože Kanada vyráží na mistrovství světa do Švýcarska v pátek. No a převáží velkou ofenzivní sílu, a to McLeana Celebriniho, Johna Tavareze. No a včera napsal Sid Crosby, že se taky zúčastní, což je trošku škoda, protože McLean Celebrini, 19-letý útočník ze San Jose, který letos dal 115 bodů, což je úctíhodný v 19 letech, měl by původně kapitán Kanady, ale přenechá C-čko, přenechá Sidovi Crosbymu, protože Sid už od roku 2007 je nepřetržitě kapitán Kanady, vždycky, když jede, což já chápu, protože to je živoucí legenda, to je takový Lemieux, Jágr, něco mezi. No, uvidíme, jak Kanada se vypořádá. Teďka bude mi první zápas v sobotu a to bude 16. To bude s Italama v 16:20. To Italové se asi ristretto a proseko nedají. To bude spíš něco tvrdšího, protože tam to bude dost ofenzivní síla a myslím si, že dostanu pěkný náklep. No nic, sami se pustíme něco českého, třeba Kabáti, Banditi di Praga.
1: Zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
5: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda, trvalá paráda.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
9: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
16: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
15: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
16: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
15: Hurá na cesty s autem a super financováním od Auto Esa.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
18: Tohle nepřeslechněte.
6: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
18: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.

0: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
8: Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
10: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Česká řemesla ukotví svou prestiž. Vláda schválila návrh zákona o takzvané mistrovské zkoušce. Řemeslníkům to zajistí nejen oficiální potvrzení jejich odbornosti, ale má to taky zvýšit důvěru zákazníků, jak říká mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.
11: Nová legislativa má zavést jednotný a celostátně uznávaný systém mistrovských zkoušek. Ten umožní zkušeným řemeslníkům získat oficiální potvrzení jejich vysoké odbornosti a praxe.
10: Nový systém navazuje na tradici a je inspirován modely ze zahraničí. Americký prezident Trump na sociální síti zveřejnil mapu, na níž je Venezuela znázorněná jako 51. americký stát. Stalo se to krátce poté, co dal najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. Podle médií jsou pro Trumpa hlavním důvodem úvah o Venezuele, co by součástí USA, zásoby ropy. Brankář Daniel Vladař z Philadelphie hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Playoff NHL dochytal se zraněním ruky, které si přivodil už během vítězné série úvodního kola proti Pittsburghu. Uvedl to v rozhovoru se zámořskými médii.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude oblačno, je zataženo, večer místy na Moravě a ve Slezsku polojasno, je jasno. Nejvyšší denní teploty 13-17 stupňů.
14: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
15: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
13: V ulici Kolárová v Mariánských Lázních okres Chep je nehoda nákladňáku s osobákem. Obešlo se tam bez ranění a na místo jede policie České republiky. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
15: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
13: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockovýho vorazu s Danem za sebou. No a já dneska, jak točím videa na Instagram, tak se natáčím na parkovišti u Lidlu video. No a bylo to jako s auta, já v tom autě jako poskakuju, že jsem něco přejel. No a přede mnou kouří chlap tam cigáro a kouká. tak divně, já vylezu, protože jsem se potřeboval přesadnout vedle ještě a natočit druhou část. Říká, šéfe, jste v pohodě? Neměl jste nějaký epileptický základ? Říkám, ne, a tady točím video a on. Já už jsem trošku vlastnil strach. No nic, a my si pustíme další hudbu, třeba Nightwish a Amarant.
12: Rock Radio.

0: lásku. A to bylo Iné kafe a jejich ruleta z roku 2021. A jak vždycky říká Vratko, čaute, tak já říkám čaute, Kájo.
1: Čaute, Dano.
0: No a já už tady vidím, že nás za chvilku čeká Aerosmith, tam zazpomínám na film Armageddon z roku 98. Ty jsi ročník kolik, Kájo, vlastně?
1: 2007.
0: Ježišmarja, to už jsme měli po střední škole.
1: Ty ho to ani neříkej.
0: Jo, pamatuješ teda tenhle ten film, znáš ho?
1: Miluju, jakože já celkově miluju Aerosmithy a hlavně, hele, já znám Aerosmithy kvůli mojí mamče a znám i Armageddon kvůli mojí mamče, takže když jsme si doma pouštěli Armageddon.
0: Mamce je kolik, 40? No. Je to můj ročník.
1: Hele, mamče je vlastně 65. ročník. Ona mě nějako později. Ale hele, vždycky, když pustíme doma Armageddon a hrajou tam Smithy, tak to je vždycky doma koncert.
0: Jak my říkáme česky Bruce Willis.
1: Já ho miluju.
0: Jo, on chudák, teď už na tom špatně.
1: Je na tom špatně, no. Ale já to totiž sleduju. Já sleduju jeho ženu, vlastně tu bývalou ženu. A jako já mu držím palce, no.
0: Já taky. Hele, tak proč ještě další hudbu, co nás čeká?
1: Čekají nás Škvoři a jejich Kámen, My Chemical Romance a teď už Aerosmithi a jejich I Don't Wanna Miss a Thing.
0: Tak jdem ploužit.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
5: Pro doma. Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma, 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: německé kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
4: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
3: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
4: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
3: zážitků
4: a zábavy.
3: Táta sviští po okruhu,
4: děti si užívají spolu jízdu
3: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
5: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
4: Adrenalinovou jízdu najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
10: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, 3 sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
11: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Nechcete mít ze zahrady džungli? Chcete, aby na vás byl Přemek hrdej? Potřebujete budit sousedy v neděli v 7 ráno líbezným zvukem kvalitní sekačky? Jenže žádnou nemáte? Osušte oko, kryjeme vám záda. Laďte rokový rozjezd od pondělí do pátku. Honza s Anabel hodí do placu 5 sekaček a jednu z nich možná věnujou právě vám. Slušná sekačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Stroje Fieldman. Na zahradu i do dílny. Zakoupíte na fieldman.cz.

0: A to byly Evanescent. A kdo neví, tak dneska tady ráno byl u Kamila na návštěvě hvězdný host, anebo to nikdo jiný než Miro Šmajda. Kdo nevíte, kde je Miro Šmajda, je to náš bývalý kolega, účastník Superstar, frontman kapely Valda Gang a teď jede taky solovou kariéru. My tady od něj hrajeme písničku Lavina, docela fajnová písnička, my jsme si ji tady v rádiu oblíbili. Takže kdo to ráno neslyšel v 9, tak si to najděte na YouTube, Spotify, anebo koukněte na naše stránky rockoviradio.cz, dáte tam podcasty a tam už bude s ním rozhovor a si to můžete poslechnout. Bylo to docela zajímavý, já to ráno poslouchal. No, takže Miro Šmajda, poslechněte si to, ať se o něm něco dozvíte, hlavně věženský. No a já pustím další hudbu a nás čeká Billy Ramštejni, anebo taky František Saula.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
5: Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
10: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
13: A tomu říkáte problém?
15: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
16: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
17: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
19: Třikrát zelená, smažák!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Rock Radio.
20: Radio. Co se děje?
21: Pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i s Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalový nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
20: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: A to byl František Sahula, Stěny na duši z roku 1994. On to byl taková punková legenda pražské scény. Ty, Kájo, znáš Františka Sahulu?
1: Hele, já ho mám spojenýho právě se třema sestrama, no.
0: Tak on tam působil ve Třech sestrách, to právě výborný v dokumentu, kde je 40 let na scéně, vlastně o Třech sestrách dokument, a tam oni vykládají, jak František Sahula se vždycky opil a vlezl na pódium, jak, nebo odešel vlastně z pódia, pak se vrátil, pak jim třeba bouchal tam do činel, nebo na lahvičku.
1: Hele, to mi vlastně trošku připomíná jako český Guns N' Roses, bych řekl.
0: No,
1: trošku.
0: To je dost podobný. Ale František, taková legenda, škoda ho, no. Pankáči přišli o skvělýho člověka, on byl i dobrý textař, s Faránkem napsal pár dobrých písniček. Uh-huh. No nic, tak mi nemdál k hudbě, ještě předtím budou zprávy, počasí, doprava a pak třeba Dan Landa a jeho Valčík.
2: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další. Metal Fest. Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
3: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: trenirkarna.cz.
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
9: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz. Rock Radio. Právě.
11: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Tempo zdražování zrychluje. Spotřebitelské ceny rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5%. Zdražování znovu táhly hlavně pohonné hmoty. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, částky na energie, pracovního bonusu nebo posuzování majetku. Příjemcům dosavadních podpor, jimž by přepočítaná částka výrazně klesla, by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Fotbalisté Slávie si mohou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním třetím kole nadstavby zajistit titul. Slavit ho ale případně budou bez fanoušků. Zápas v Edenu se totiž bude hrát před prázdným hledištěm. Duel začne v 8 večer.
10: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno i zataženo, večer místy na Moravě a ve Slezsku je polojasno až jasno. Nejvyšší denní teploty je 13 až 17 stupňů.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Rock Radio. Doprava.
0: D48 na trase Rybí Český Těšín je porouchaný vozidlo, tak tam očekávejte zdržení cca hodinu. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
13: Rock Radio. Rockovej poraz.
0: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinku rokového orazu s Danem. A já minule stojím před obchodem a paní vylezla ven, kouká na mě chvilku a říká: Ježíš Maria, buček jsem zapomněla koupit. No a šla zpátky, tak já paní děkuju za to, jak mě nazvala, a já ji nechám zahrát Daniela Landu a Valčík.
13: Rock Radio.

0: A to bylo Guano Apes a You Can Stop Me z roku 2003. No a my jsme tady předtím se dělali srandu s Bruce Willis, jsme říkali Bruce Willis a já jsem si vzpomněl na perfektní scénu Zdeňka Izera, kdy měl udělaný takový pořád volejte řediteli a já vám to pustím, on tam vyslovuje cizí jména, je to za zábavný. Tak jdem na to.
1: Divák Váňa z Brna píše, pane řediteli, příliš se mi nelíbí, že televize v Čechách užívá tolik cizích slov. Já jsem o tom mluvil minule, proč je pro nás lepší říkat například newsroom a ne třeba místnost pro zprávy. Pokud máte na mysli cizí jména, my je těžko vyslovíme jinak, než jak se správně anglicky řeknou. Například Arnold Schwarzenegger, Bruce Sprachsten, Steven Spielberg, zpěvačka Mercury, anebo dnes večer vysílaný horor naší komerční televizí Noční mura v Elm Street.
0: No, takže Bruch Sprangsten a já vám pustím ZZ Top, Gabriel Gunčíkov, nebo teď Green Day.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě? Nebo mohou přijet?
11: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího, než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
10: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
11: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín kompletní servis.
10: A co další volnočasové aktivity?
11: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny a pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
10: Takže opravdová škola hrou. Zoopark Zelčín.cz.
12: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragboats.cz.
13: Už vím.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
16: Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
17: Když se v našich končinách řekne cestovatelská dvojice, drtivé většině lidí se vybaví legendární zlínští Hanzelka a Zikmund. Málo kdo ale ví, že dvojka H plus Z se hlásila k cestovatelskému du, které je předcházelo. Byli to pánové Břetislav Jan Procházka a Jindřich Kubiasa. V nedávné době to bylo 90 let, co se vydali na tehdejší dobu hodně odvážné dobrodružství. Obě celou zeměkouli během stadnu. I dnes by to nebylo úplně snadné, ale v roce 1936 to bylo opravdové dobrodružství. Oba pánové jeli automobilem značky Škoda Rapid 421 a jejich trasa vedla do Moskvy, do Teheránu, přes Dýlí, Singapur a Hongkong, kde se nalodili směr Honolulu, projeli Tahiti, pak opět lodí do San Francisca, Detroitu, New Yorku a pak zas loď a přes Paříž a Plzeň zpět do Prahy. Stihli to za 97 dní, takže svůj plán o 3 dny překonali. Oba pánové po cestě psali články, které dálnopisovali do Čech, hojně fotili a po návratu Břetislav Jan Procházka vydal i cestopis automobilem kolem světa. Ten šel v roce 1938 a dnes je celkem makačka osehnat. Leč není to nemožné. Pokud se o Škodě Rapid a pánech Procházkovi a Kuběsovi chcete dozvědět víc, zkuste jí sehnat, stojí za to. A nebo vyražte do muzea Škoda v Mladé Boleslavi a koukněte na toho Rapida, že to vážně nebyla zrovna lážo plážo cesta.
16: Rock Radio Motokeci.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: To byly ZZ Top a ty budou teďka 6. července, budou v Pardubicích v Enterie aréně, takže kdo se chcete podívat na tyhle ty dětky s dlouhýma vousama, tak se tam stavte. Já jsem jak jeden člen ze ZZ Top vypadal na začátku, když jsem nastoupil do rádia, já jsem měl takový dlouhý vousy, akorát samozřejmě klasika, vždycky, když to zkracuju, tak to celý trošku po, nemůžu tady říct co. Tak jsem si to musel nechat zkrátit. No a nám se blíží poslední 20-minutovka rokovýho obrazu s Danem. Já než se s váma rozloučím, protože dneska je středa, takže to je co? Pívečko, pohodička. Tak já vám pustím Megadeth, Bohnouty, Brian Adamse a teď bude Metallica. Tak se mějte hezky a čau.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
4: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
3: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Datart pořádá Maxi Výprodej.
13: Cože? Maxi Výprodej?
12: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
13: Tak to je další level.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Střešní okna Fenestra.
17: Fenestra?
16: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
17: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
16: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.

0: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
0: Ano, Česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Ahoj rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
12: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení sporné novely rozpočtových zákonů. Ke schvalování se vrátí v pátek, kdyby se podle dosavadních informací mohlo také hlasovat. Opozice předlohu kritizuje. Má obavy z nekontrolovaného utrácení. Ministryně financí Alena Schillerová změny hájí. Začal 30. ročník sbírky Český den proti rakovině. V ulicích můžeme potkat dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří prodávají tradiční žluté kytičky. Pokračuje místopředsedkyně Ligy proti rakovině Iva Kurcová.
13: Dobrovolníků letos je více než 16 tisíc a důležité je, že každý dobrovolník, který nabízí kytičky, tak zároveň informuje dárce o prevenci. Takže ke každé kytičce náleží preventivní letáček.
12: Dobrovolníci budou v ulicích pouze dnes, až do neděle, ale mohou zájemci žlutou kytičku získat na pevných distribučních místech. Seznam najdete na stránkách Českého dne proti rakovině. Řidiči v Praze si už nemohou zkrátit cestu centrem metropole přes Petrskou čtvrť. Začalo tam platit omezení tranzitní dopravy. Zákaz se netýká vozů integrovaného záchranného systému, MHD, dopravní obsluhy a držitelů parkovacích oprávnění pro Prahu 1. Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. Ve čtvrtek se setká mimo jiné s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Kromě obchodu by mohli podle médií řešit například i americko-izraelskou válku s Íránem či prodej amerických zbraní Tchajvanu. Trump dorazil do Číny jako první prezident USA po téměř 10 letech. Naposledy tam byl také on. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
14: Rock Radio. Počasí.
15: Pokračujeme v chladném a deštivém týdnu. I dneska máme nad Českem víceméně oblačno až zataženo. Vypadá to, že přes den jsou nějaký přehánky všude možně, hlavně na severozápadu Čech, kde by to ještě během večera mělo určitě přibývat, co se srážek týče. Teploty jsou dneska mezi 12 až 17 stupni právě na severozápadu Čech, tak tam je chladněji, tam je to kolem 11, všude jinde právě spíše to k těm 15 stupňům. Přes noc to klesne na 1 stupeň, někde určitě možná bude i mrznout, takže si na to připravte zahrádku nebo všechno možný. Zítra rozhodně bude oblačno až zataženo, občas budou přehánky, na severozápadě opět trošku chladněji, kolem 11 stupňů a k večeru na Moravě určitě nějaký vydatnější deště, takže nic moc, no.
16: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
6: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
17: Takže se pojďme podívat, jaká situace na silnicích. U Hrádku nad Nisou spadlo elektrické vedení a visí tam, prosím vás, dovozovky. Dávejte pozor, hlavně u obce Dolní Suchá. Na silnici 43 v Sebranici, tak tam zase havaroval osobák. Díky bohu se tam jako nikomu nic nestalo, ale dělá se tam docela pěkná kolona. U Nespek na silnici 3 je úplně uzavřená celá ta silnice, to kvůli srážce dodávky a osobáku. Na místě je dokonce akorát i záchranka. A dejte si taky pozor u Ondřejova, konkrétně na silnici 113, kde je v sobě osobák s bagrem. Tam jedou akorát na místo záchranka.
6: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
15: Rokový odpoledne právě začíná, máme už 4 minuty přesně po 15. hodině. Kuba i Petr jsou na svých místech, no ale ani nevíte, jak blízko jsme byli tomu, že to málem takhle vůbec nebylo.
17: Hele, málem to tak vůbec nebylo, ta doprava sem je dneska prostě naprosto strašná. Místo normálních takových 15, někdy 20 minut, když to moc jako nejede, jsem sem dneska jel 52 minut prostě.
15: To je strašný.
17: Praha je v dopravním kolapsu.
15: A co takhle děláš v tom autě, když jedeš a vlastně jako víš, že to už nenaženeš ten čas?
17: No takhle, začátku jsem si tak jako poslouchal nějakou muziku třeba, ale teďka posledních těch jako 20, 22 minut jsem už začínal být víc a víc progresivně naštvaný. Až už jsem na konci fakt jako bez říkal, ještě už sakra práce.
15: No ještě, že s tebou nebyl v autě žádný pasažér, protože si myslím, že by slyšel všechny ty slova, který vlastně ani teď nemůžeš říkat do rádia, ale i tak, hele, pojď se jako, hele, nejlepší lék na to, jak se zbavit vzteku, je zatančit se a zařádit se na nějakou rockovou muziku. Co ty na to?
17: Já s tebou souhlasím, čeká nás totiž Iggy Pop s jeho Passengerem právě, Pain a taky i Shuttermouth, anebo Harley, Až tady jednou nebudu.
6: Rock Radio.
18: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu, budu jen valit oči

0: Judas Priest a jich Heading Out to the Highway právě teďka dojelo na Rock Rádiu. 15 hodin 19 minut k tomu středa, je dneska středa,
1: je to, tak, no, je to tak.
0: Středa, takže vy samozřejmě víte, co vás teďka čeká. Zase tady máme dva lístky, zase na Metal West a zase do Lochotína na 5. až 7. 6.
1: Je to tak. Amfiteátr Lochotín je takový ten velký amfiteátr v Plzni, kde se děje spousta koncertů, spousta krásných hudebních akcí. No a teďka celý první červnový víkend bude patřit metalu. Já teďka koukám, na jaký kapely tam hrajou. Samozřejmě Avantage a Sepultura, mimochodem poslední možnost, jak vidět Sepulturu naživo, si myslím. Godhard, Accept. Takhle, jedna věc mě trošku zarazila, když koukám na ty kapely. Já když vidím ty jejich loga, tak všechny jejich nápisy jdou přečíst. To mě přijde, víš, jako pamatuješ, prostě někde na přelomu tisíciletí každá metalová kapela měla takový jméno, že to prostě nepřečteš, že to vypadalo jak rozpadající se kožený gauč, ale teď prostě všechny loga jdou přečíst. Tak nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Každopádně muzika je to furt super. No.
0: Hele, muzika to je pořád skvělá a právě jeden z našich posluchačů u toho může být, nebo dokonce dva, protože tady máme dva lístky, takže pište zase na Facebook, proč bychom ty lístky měli dát vám a příští hodině vybereme jedno z vás, které od nás dostane.
1: To znamená na Facebooku Rock Radio do zprávy, proč zrovna vy, no a napište nám taky telefonní číslo, aby jsme vám mohli zavolat zhruba za hodinu a něco se dozvíme, kdo z vás bude dneska o kapku šťastnější.
0: Teďka už nás ale čekají Whitesnake, Placebo anebo Valda Gang, asi se jim teda stejská, no.
1: Tak potom.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zvrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Dobrý. Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
13: A tomu říkáte problém?
15: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
16: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Legendární Whitesnake právě teďka dohrávají na Rock Rádiu 15 hodin 35 minut a když říkám legendární Whitesnake, tak bych se rád pobavil ještě o další legendární kapele, která je vlastně v tuhletu chvíli ještě aktivní, velmi tvůrčí a důkazem o tom je vlastně teďka poslední single, bavím se o Deep Purple, který chystají desku a oni tvrdí, že bude nejtvrdší deska z poslední doby vlastně od Purple. Jeden single už je venku, jmenuje se Arrogant Boy.
1: Abyste si jako tak dovedli představit, o čem to tak je, tak poslouchejte.
0: V podstatě hned, jak to slyšíte, tak poznáte samozřejmě jako neomylný hlas Iana Gillena. Je to samozřejmě hlas spjatej s Purplama, je to úplně jasný, slyšíte ty Hammondy, slyšíte ty kytary, tohleto všechno. Je to vlastně takový ten typický zvuk Deep Purple, ale nevím, některý lidi říkají, že to je právě ten problém.
1: Hele, jako, abych ti řekl pravdu, tak třeba já osobně s tím trošičku možná problém mám, jako jo, ale já mám hlavně i problém s tím, když koukám třeba na ten videoklip, tak taky to jak vypadá ten videoklip, což samozřejmě je vedlejší záležitost.
0: Ano.
1: Jo, ale nevím, jako, že bych se z toho posadil vyloženě do židle, se asi jako úplně říct nedá.
0: No, já ti vlastně nevím, já vlastně mám prostě rád ty Purple jako takový, takže vlastně já si ani nemyslím, že teďka prostě ve svých 70 najednou objeví prostě úplně jiný zvuk a úplně no. Se prostě posunou někam jinam. Já myslím, že fanoušci Deep Purple budou s tímhletím spokojení. Samozřejmě pokud chcete nový zvuky, tak je určitě spousta dalších kapel, ale prostě Deep Purple je Deep Purple a tak to zůstane.
1: Hele, uvidíme, schválně nám klidně posluchači můžete napsat, co si o tom myslíte vy a jestli už jste ten song slyšeli.
0: Jestli se vám to líbí jako mě, anebo jestli to splivete jako Peťa, anebo třeba Kamil, ten nám taky říkal, že ho to moc nebaví.
1: No, my jsme si dokonce říkali, že možná ta písnička je právě o Kamilovi, kdy se jmenuje Arrogant Boy.
0: No, myslíš, že takhle by se do něj pustili, to určitě ne.
1: Jo, já bych tohle se tomu nedivil.
0: Tohle bychom určitě Kamilovi do očí rozhodně neřekli, ještě že s námi teď nesedí ve studiu, aby jsme věděli, že to je OK si dělat.
1: Takže Kamile, zavři oči, prosím. Každopádně čeká nás další muzika tady u nás na Rock Radio, Rainbow, Simple Plan nebo Horký, že slíže, tohle všechno za chvíli.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
3: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
4: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
3: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
4: A spousta dalšího čtení.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
11: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
8: Pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i s Kokot Minit a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalový nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
12: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: tak tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
4: Ventilatory.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: dělat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz.
4: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Ministr pro sport Boris Šťastný se sešel s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů. Po jednání řekl, že pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík, kde by sportovní kluby měly možnost anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Prosadit legislativní změny v reakci na výtržnosti při fotbalovém pražském derby by chtěl do konce roku poslaneckým návrhem. Lebku svaté Zdislavy ukradl pachatel z baziliky v Jablonem v Podještědí na začátku bohoslužby. Uvnitř se v té době nacházel pouze kněz, který se na obřad chystal. Vzácná lebka byla uložená ve vitríně pod alarmem, ten byl ale kvůli bohoslužbě vypnutý. V Česku aktuálně působí zhruba 520 minipivovarů. Potýkají se ale s poměrně náročnými podmínkami. Podrobnosti doplní reportérka Sára Voldánová.
5: Hezký den. Podle prezidenta svazu minipivovarů Michala Voldřicha je situace pro českou pivní kulturu dnes složitější než před několika lety. Minipivovary se potýkají s rostoucími náklady i nejistotou kolem připravované legislativy, která má u nás omezit konzumaci alkoholu. Česká pivní kultura je ale podle něj schopná přirozené samoregulace. Dokazuje to například rostoucí nabídkou lehčích a nealkoholických piv, která dnes vaří už přibližně 15% všech minipivovarů. Z pivovarského domu v Praze Sára Voldánová.
4: Jak jsou Češi připraveni zvládnout krizovou situaci bez elektřiny, vody a internetu, to ukáže třídílný dokument 72 hodin od režiséra Jana Látala. První díl experimentu, který vychází ze stejnojmenné loňské kampaně ministerstva vnitra, uvede YouTubeový kanál Czexperiment v neděli. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
6: Rock Radio, počasí.
7: Pojďme se ještě podívat, jak to dneska vypadá venku. Momentálně máme venku kolem 14 stupňů Celsia, ale večer nám to padne asi na jeden, takže si na to rozhodně dejte pozor a hlavně i vy řidiči na nějaké možné dokonce i námrazy na silnicích. Jinak pršet by dneska nemělo, maximálně pár kapek může spadnout na severozápadě Čech. Zítra už ale se to na nás opět přileze. Hlavně na východě Čech a taky ve střední Moravě, tam bude pršet víceméně celý den, teploty kolem 15 stupňů a večer nám to padne asi na 5.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Rock Radio. Dobela.
12: Dávejte pozor na dálnici D48. Kamion s osobákem se srazili na 56. kilometru ve směru na Český Těšín. Na okraji Jablonce nad Nisou v části Rýnovice, tak tam bourali dva osobáky, je to na ulici Československé armády kousek u kruhového objezdu. V Havířově, tak tam jsou to dva kamiony v sobě, je to světelná křižovatka ulic Frýdecká a Těšínská. Určitě se tam bude teď projíždět komplikovaně. Ani Praze se nevyhýbají nehody. Dva osobáky jsou v sobě u MHD zastávky u Trezorky, což je na Radlický ulici, tak i tam projíždějte opatrně.
13: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
6: Rock Radio. Rockový odpoledne.
7: 16 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr na svých místech, ale hlavně vám musíme připomenout, abyste si nezapomněli otevřít Facebook a tam nám napsat vy, kdo chcete jít v červnu na Metal Fest.
12: Je to tak, nic víc nemusíte dělat, nemusíte odpovídat na žádný záludný otázky, nemusíte nám věnovat, já nevím, krev vašeho prvorozeného dítěte nebo něco, prostě já nevím, co dělají na jejich rádích.
7: Jako můžete.
12: Jako, jasně, my to samozřejmě neodmítneme, ale důležité je, že ty lístky stačí si prostě napsat a můžou být vaše, a to konkrétně na Facebooku, když si najdete profil Rock Rádia, otevřete zprávy a tam napíšete nejenom, že chcete na Metal Fest, ale taky proč zrovna vy, protože hele, my jsme trošku vybíraví. No a taky tam napište telefonní číslo.
7: Ať vám odsud z éteru můžeme hezky zavolat a pokecat tady chvilku s váma ještě. Tak už vám ale dáme další muziku, ať se vám to celý prostě píše líp. Def Leppard a jejich Promises, Arakain se svýma ztrátama a nálezama, Royal Republic, ale teďka už tady pode mnou rozjíždí Him a jejich Join Me, tak se k nám pojďte přidat tady do té druhé hodinky rokovýho odpoledne.

0: Def Leppard a jejich Promises z desky Euphoria. Já jsem dostal zrovna tuhle tu desku na vinilu teďka k narozeninám, takže to vím přesně úplně.
1: A už jí poslouchám.
0: Ještě ne, ale těším se na to. Dneska budeme doma betonovat, respektive budeme upravovat garníž u okna.
1: Takže... Já myslím, že budete pít becherovku s tonikem.
0: Jo, takhle vidíš, no tak to možná u toho, aby nám to líp drželo. To si myslím, že je docela důležitý, jako si správně u toho posilnit. Já myslím, že naši posluchači, kteří mají se stavbou zkušenosti, by nám možná by s náma mohli souhlasit. Každopádně, určitě s náma budete souhlasit, když řekneme, že tady na Rock Rádiu máme v 9 ráno ve středu vždycky super hosty. Kdo tady byl dneska, Peť?
1: Hele, dneska tady byl Miro. Miro Šmajda tady dneska byl, samozřejmě posluchači ho velice dobře znají. Už nejenom kvůli jeho nový tvorbě soulový, kterou dělá teďka, ale taky ze vším, co udělal s Valda Gangem, ale hlavně, když tady ještě, myslím, že takový 2-3 roky zpátky tady na Rock Rádiu vysílal.
0: Mě třeba zaujalo na tom rozhovoru, neslyšel jsem ho zatím ještě celý a nebudu ho prozrazovat celý, abyste si to poslechli sami, a to třeba na rockyradio.cz anebo na podcastových aplikacích. Bavili se třeba, co Miro a čeština, protože já nevím, jestli to všichni víte, ale on je z Košic.
1: Ano.
0: Takže vlastně jako to je Slováka k poleno, ale když on mluví česky a taky zpívá česky, tak já bych to vlastně skoro nepoznal.
1: Hele, já to, že je z Košic, jsem zjistil až několik let po tom, co ho znám, takže vůbec jsem to ani jako netušil, protože prostě česky umí perfektně.
0: Jestli to pro něj je nebo není výzva, to už si musíte poslechnout sami, tak si poslechněte už 140. epizodu Hvězdního hosta Rock Rádia, ale teď už můžete poslouchat další rockovou muziku.
1: Čekají nás Clash, taky Dimitri v dobrým i zlým, ale teďka si dáme Linkin Park a jejich In The End.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
5: I teď?
7: Ano.
5: A teď?
7: Jo, včera, dnes i zítra.
6: Prostě pořád.
8: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl. To se vyplatí.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockovýradio.cz.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
13: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
14: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
15: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
16: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
17: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Americká kapela Hole is Courtney Love práve teďka nás vzala do Malibu na Rock Rádiu. My vás ale s Rock Rádiem vememe do Plzně a to první červnový víkend, protože právě tam rozdáváme lístky na Metal Fest. Za malou chvilku už se dozvíme, kdo bude ten dnešní šťastlivec.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
6: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
10: Matrace za hobičku.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
13: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
15: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
16: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
17: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
18: Dan Landa.
17: Trautenberg.
18: Rybičky.
17: Migové.
18: Jdeme na hrady.
17: 8 hradů.
18: 8 víkendů.
17: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
18: Dan Landa.
17: Harley.
18: Vypsaná fixa.
17: Krucipisk.
18: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
17: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
18: www.hrady.cz.
19: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
15: Rock Radio. Po malý pauze jsme zpátky a nejsme tady s Kubou sami. Je tady totiž s náma i výherce dvou lístků na Metal Fest. Je tady s náma Váša. Nazdar.
7: Nazdar, jak vole, zdravím.
15: Nazdar, tak prosím mě, ty jsi nám jako udělal dneska něco fakt speciálního, protože za celou dobu, co tady vysíláme, tak musím uznat, že ještě nikdy nikdo neposlal hlasovou zprávu, aby se mu poslal lístky. To se ještě nikdy nestalo, hele.
7: No tak to jsem pro
20: první, tak to je skvělý.
15: To je naprosto perfektní, prosím tě.
20: Teď budete mít zaflákanou schránku jenom hlasovkama.
21: A toho já se právě nejvíc bojím, že teďka nám lidi začnou posílat hlasovky, protože já je obvykle nemám rád, ale ta tvoje nás fakt potěšila.
15: Hele, ta tvoje nás
20: lidi, nedělejte to, to byla jenom výjimka.
15: Přesně, děkuji. Prosím tě, Vášo, prozraď nám ještě, s kým na ten festal, na ten Metal Fest půjdeš, prosím tě.
20: Hele, tak to je trošku prekérka, protože já mám bráchance, ten má přítelky, ti už lístky mají nakoupený dávno dopředu. No a teď mě prostě klátili, lámali, abych taky dorazil, protože dva nebo tři roky nám to vůbec nevyšlo. No a já teď budu muset vymyslet, koho vezmu. To budu muset ještě přemýšlet.
15: Takže jakýho kámoše asi plánuješ, ne?
20: No nejspíš asi nějakýho kámoše vezmu.
15: No jasně. No tak doufám, že z toho bude mít rozhodně velkou radost. Prosím tě, Vášo, pořádně si to užijte. Pošlete nám potom klidně nějakou fotku, jak jste si to užili. A třeba si zase někdy ozvi, zase nám pošli hlasovku někdy a třeba pro tebe budeme zase něco mít.
20: Jo, skvělý, jasná věc, ozvu se tam vědět, poreferuju, ale hlavně díky, jak vole, skvělá zpráva.
15: Nemáš vůbec zač, Vášo, hele, měj se krásně a zatím ahoj.
20: Nazdár.
22: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
21: Pěkný oldies od Electric Light Orchestra, už za chvilku taky hodinový hotel The Witch od Avantasia, ale teď už Skorpioni.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovýradio.cz.

0: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Národní screeningové centrum bude testovat možnost objednat se na preventivní vyšetření online. Začít by s tím mělo do konce letošního roku. Usnadnit to má prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku prsu či plic. Malé děti do 5 let poutají mobilní obrazovky. Podle průzkumu agentury STEM přes 40% z nich tráví více než hodinu denně v online prostoru. Digitální svět má ale špatné dopady na jejich vývoj, potvrzuje psycholog Jeroným Klimeš.
1: Tyto děti by měly pracovat s konkrétními předměty a učit se manipulovat různými nástroji. A tím, že jim dáme do ruky tablet, tak je připravíme o prakticky všechny manuální dovednosti a o takovou tu časoprostorovou inteligenci.
0: Děti mimo jiné mohou mít takzvanou dopaminovou krizi. Ta vede k poklesu motivace nebo poruchám soustředění. Muž donesl dnes ráno na policejní oddělení v Jihlavě přes kilogram Semtexu. Odevzdal ho spolu s rozbuškami a další municí při zbraňové amnestii. Pyrotechnici trhavinu odpoledne v místní části Jihlavy po pice zlikvidovali. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou svěřenci Daniela Kubeše a Michala Bruny outsiderem. Utkání má začít v 8 večer. Odveta se bude hrát v neděli. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Počasí je dneska oblačný až zatažený na většině území. Nějaký srážky se objevují hlavně na severozápadě Čech, to znamená v Krušných horách, právě ve vyšších polohách. Každopádně během večera by to mělo spíš ustávat. No na severozápadní polovině naopak bude na severozápadní přibývat těch srážek. Každopádně na zbytku republiky bude spíš sucho, o teploty někde kolem 14 stupňů. Přes noc bude pouhý 1 stupeň a zítra si těch přeháněk užijeme rozhodně o něco víc. Ne, že by pršelo celý den, ale všude možně po republice budou každou chvilku pršet, pak zase sucho. No prostě aprílový počasí, ale v půlce května.
4: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
2: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
5: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích, je tam toho totiž docela dost. V Bobenickém tunelu v Praze je ostavený osobák v tunelu, prosím vás, sundejte nohu z plynu, až budete projíždět kolem. Na nájezdu v mostu Barikádníku na Povltavskou v Praze se srazily dva osobáky, i tam kvůli tomu je uzavřený jeden jízdní pruh, takže tam můžete počítat taky s docela pěknou kolonou. V ulici Zemědělská v Jablonci nad Nisou, tak tam je zase v sobě dva osobáky, díky bohu bez ranění, ale kolona až na 20 minut. No a v Českých Budějovicích v ulici Nasadek jsou v sobě taky dva osobáky, taky díky bohu bez ranění a zatím tam kolona ještě nebyla, ale to už se klidně mohlo změnit.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Počasí se možná může měnit, stejně tak dopravní situace, ale nemění se to, že rokový odpoledne je tady s váma, protože máme 17 hodin a 3, už skoro 4 minuty k tomu, Kuba i Petr jsou na svých místech a všechno, jak má být.
5: Lístky máme rozdaný a nebudeme už to vůbec vlastně moc jako zdržovat a rovnou vám pustíme prostě další muziku, protože od toho tady přece taky všichni logicky jsme, že jo. Čeká nás Soundgarden a jejich Black Hole Sun, přijdu taky Krucipix s Chimérama, Ozzy Osbourne a ta nesmrtelná pecka, yes. No More Tears, na to se těším. A teď si dáme Bad Wolves, Hear Me Now.

0: Soundgarden a jejich Black Hole Sun právě teďka dojelo na Rock Rádiu. 17:20 k tomu a Kubo, já tady čtu jako docela zajímavý článek. Mm-hmm. A vlastně za 3 dny by se plno našich posluchačů si myslím mělo podívat do Lysí nad Labem, protože tam můžou vidět něco, co teďka na dobu neurčitou dlouho neuvidějí.
1: Aha, co to je?
0: Jedna česká kapela totiž oznamuje konec.
1: Počkej.
0: A teďka 16. května budou mít poslední koncert na dobu neurčitou. Kaťáci si dávají pauzu.
1: No nekecej.
0: No.
1: Ty Olda Říha.
0: No. Olda Říha prostě řekl, že Kaťáci si teďka potřebují dát pauzu. Jeho slovy, že chce nechat národ odpočinout.
1: Jo, no
0: ale,
1: tak.
0: Ale s tím, že možná se klidně samozřejmě ještě jako někdy vrátí, ale prostě teďka už mají pocit, že už to všechno odehráli a chtějí si prostě dát teďka chvilinku pauzu.
1: Tak pojďme si říct, že Olda Říha je vlastně člověk a celkově katapult. Oni udělali písničku, že jako jaký to bude v té daleké budoucnosti, až se bude psát rok 2006. A teď máme rok 2026.
0: No, jasně.
1: A katapulti oznamují nějakou pauzu na nějakou chvilku.
0: No.
1: Vlastně to je jako dobrý.
0: Jako vlastně, jako vlastně dobrý. Vlastně dobrý.
1: Super.
0: No,
1: katapult byl mimochodem první rokový koncert, na kterým jsem byl. Naši mě na to vzali, když mi bylo, já nevím, 11 nebo něco takového, tak jsem tam byl v Kadani v Orfeu na katapultech.
0: Takže to se jenom jako ukazuje to, že v sobotu by se tam do té Lysí nad Labem měl jít podívat.
1: Hele, asi jo, já mám vlastně volno, tak já možná pojedu, tak jo, jedeme na kaťáky.
0: No, se nás čeká ale dál zatím, Kubo, zatím tady na to, na co nemusíme čekat.
1: No tak kabáti, tak Corrida, to je samozřejmě, Corrida je Spaniol, to je klasika Papa Roach a jejich Leader of the Broken Hearts už za chvilku, ale Toto z jejich Afrikou, tak ty to celý za chvilku otevřou.
0: Já to se těším, ale už od začátku jsem to viděl, pojďme na to.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
4: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
6: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
7: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
8: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
7: Všechno najednou?
9: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Střešní okna Fenestra.
16: Fenestra?
15: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
16: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
15: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
17: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
18: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. pro bohatší Česko.

0: kvality. XXX Ludomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.

0: Nechcete mít ze zahrady džungli? Chcete, aby na vás byl Přemek hrdej? Potřebujete budit sousedy v neděli v 7 ráno líbezným zvukem kvalitní sekačky? Jenže žádnou nemáte? Osušte oko, kryjeme vám záda. Laďte rokovej rozjezd od pondělí do pátku. Honza s Anabel hodí do placu 5 sekaček a jednu z nich možná věnujou právě vám. Slušná sekačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Stroje Fieldman. Na zahradu i do dílny. Zakoupíte na fieldman.cz.

0: Tuhle koridu nám přinesli Kabáti už od roku 2006, samozřejmě jedna z jejich takových, si myslím, nezapomenutelných a hlavně jako písniček, který rozhodně nemůžou vynechat na žádným živým setu, který hrajou a taky koho nemůžeme vynechat, hlavně v Rock Rádiu, tak to je náš Jirka Kapitán. Takový oslý můstek se mi úplně nepovedl, ale každopádně ty nejsi taky žádný osel, aby jsem ti dělal můstek, že jo?
1: Teplý zvony ve spolek.
0: Jak se ti daří?
1: Hele, dobrý, super, všecko.
0: Všechno dobrý. My jsme se teďka tak jako hodně bavili o různých PlayStationových hrách teďka, viď? Jsme takový oba milovníci jedný tý středověký hry český, tak ty, vlastně já už to mám odehraný vlastně dvakrát, ty to teďka rozjíždíš, jak to zatím, jak tě to baví?
1: Hele, je super, že já už jsem se totiž kdysi dávno bavil s Danem Vávrou, když byla jednička Kingdom Come a jako mnohý český hráč se mu vyčítal, že nebyl dubbing k český hře o historii, že je to jako škoda. A on tenkrát na mě vyhodil nějaký tabulky, jako že to nevyplatí a říkal, no to je úplně jako jedno, víš co, tak si to mohl každý jako připlatit, víš, tak si ten dubbing tam mohl dát jako extra, kupte si ho, jako jestli chcete. No, nicméně do dvojky už dubbing dal a je to vlastně úplně jako super.
0: Já teda ještě, a to možná pravděpodobně víš, ale ono snad na počítač nebo na něco se vlastně dodá bavila už ta jednička, ano, bylo to v podstatě crowdfundingová akce, že si to ty lidi fanoušci zaplatili sami.
1: A to už bylo jako po delší době vlastně bylo to jenom na ten počítač, na té konzole, to nebylo. No.
0: No jasně, ale vlastně víceméně ve stejném obsazení se pak udělala i ta dvojka a je to teda super, jestli to neznáš.
1: Český slovíčka byly v jedničce, takový, který tady na slušném rokový rádio nebudeme opakovat a byly při bitkách, tak jako, a bylo to vtipný.
0: Jo, hele, rozhodně dobrý a přijde mi tam i jako pěkná ta autenticita toho středověkého života. Jestli jste to nehráli, tak si to určitě zkuste. Každopádně vracíme se zpátky k rokový muzice, dík za to málo, to ne teda, že bych, to jako neděkuju tady za ten rozhovor, to je písnička od Dogy, která nás za chvilku čeká. Bude taky Beast in Black, anebo Bon Jovi, který tady je always s náma. Mějte se krásně, uslyšíme se zase zítra, teď už rok na přání s Jirkou.
1: A pište, volejte, mějte ahoj.
0: Čus.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
9: Gap. Individual style for every generation.
10: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými brambůrky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
11: Pryč DPH! Pryč DPH!
12: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
13: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Trautenberg.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Jan Landa,
16: Harley,
15: Vypsaná fixa,
16: Krucipisk.
15: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
16: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
15: www.hrady.cz.
17: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
18: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
19: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
20: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
21: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
22: Pátek 15. května rozjedou v Black Road Café na Kladně punkrockovou jízdu Chrpy a Dilemma in Cinema. Páteční večer si užijete i s Kokot Minute a jejich černý šaty party z Lofest číslo 4. Klub Vagon má pro vás na programu v pátek AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu 16. Iron Maiden Revival. A sem s dalšíma sobotníma tipama. Do městského kulturního domu v Kolíně vyražte na Metaláky, Vanheim a Remortis. V music klubu Poldovka na Kladně proběhne Fantasy Pagan Night, kde si užijete mix metalu od severské mytologie až po energickou show. A v pražské sedmičce na Strahově chystají metalový nářez v podobě kapel Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
23: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: X je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Vypsaná fixa,
3: Krucipisk.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Hezký podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Policie hledá neznámého pachatele, který ukradl lebku svaté Zdislavy. Žádá o pomoc lidi, kteří včera v Jablonem v Podještědí během dne navštívili baziliku nebo se pohybovali v jejím okolí. Jejich svědectví by mohlo pomoci. Zástupci katolické církve dnes vyzvali pachatele, aby lebku vrátil. Relikvie má podle nich z duchovního hlediska nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení sporné novely rozpočtových zákonů. Ke schvalování se vrátí v pátek, kdyby se mohlo také hlasovat. Opozice předlohu kritizuje, má obavy z nekontrolovaného utrácení. Ministryně financí Schillerová změny hájí. Po měsíci se u divočáků v Česku objevil nebezpečný parazit svalovec. Veterináři ho našli u dvou kusů dovezených z Polska do zvěřinového závodu v Karlovarském kraji. Po pozření nedostatečně tepelně zpracovaného masa může parazit u lidí vyvolat onemocnění, které může v krajním případě skončit smrtí. Nemocnice v Pardubicích chystá velkou investici. Pardubický kraj tam chce vybudovat nový nadzemní koridor, který propojí centrální urgentní příjem s pavilonem 17. Proč je to potřeba, říká náměstek hejtmana Pavel Števka.
1: Propojení multioborového pavilonu a urgentu výrazně zjednoduší každodenní provoz nemocnice a ústavní práci zdravotnickému personálu. Pacienta už nebude nutné transportovat venkovním prostředím.
0: Kvalita poskytované péče se znatelně zlepší. Tolik zprávy, hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: A my ti za ty zprávy opět děkujeme, příteli, a pojďme se podívat na zítřek, tedy na čtvrtek. Mělo by být zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách nad 1000 metrů nadmořské výšky sněhové. Během dne bude přeháněk přibývat, večer na Moravě a ve Slezsku od jihu se ještě k tomu přidá déšť. Ojediněle taky se objeví i bouřky a nejvyšší teploty by se měly pohybovat okolo 16 stupňů, v 1000 metrech na horách pak okolo 6.
4: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
5: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Začneme ulicí Žerotinovou v obci Postřelmov, okres Šumperk. Tam se srazila dvě osobní auta, je to bez zranění, probíhá tam vyšetřování nehody. Na silnici číslo 20 na 209,5 kilometru na trase Plzeň České Budějovice je nehoda nákladňáku a osobáku, je to bez zranění osob, policajti na místě. A ještě se podíváme do ulice Mírova v obci Adamov, okres Blansko. Tam se řeší nehoda osobáku s nebezpečným plotem. Tak tam projíždějte se zvýšenou opatrností, zřejmě to blokuje provoz. No a ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, dávejte pozor na ploty a doražte v pořádku.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock napsání.
3: Mořníci, máme skoro 4 minutky po 18. hodině, je tu s váma váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis, je tu s váma Rock Radio a samozřejmě náš středeční speciál roku na přání. Když je středa, jeho tam třeba, tak než ho tam dáte, pojďme tam vsadit nějaký pěkný rock'n'roll, máme na to 2 hodinky a samozřejmě je to čistě na vás, co komu zahrajete, co komu vyřídíte, já se to pokusím nějak předat jako vždycky. Tak přátelé, volejte mi do kapitánský kajuty na 724, pište na Messengera, pište do mailu a pustíme si Queeny I want to break free. A během téhle 3 a 4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Jo.

0: Tak jo, tak to byly Queen s Freddie Mercurym, božským pánem a I Want to Break Free. A co budeme hrát jako první? První to tady rozjedeme s Harlem a volám mi z Denda, že prihraju s kámošem Martinem Šipky a podle hlasu jim to docela jde klukům, tak k tomu prají nějaký Harley. Hele, tak kluci, aby vám to fakt vyšlo, tak já vám k tomu Harley ještě přidám skupinu Jaksi Taxi a rozjeďte tam na těch Šipkách pořádnou show.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Jak to bylo tenkrát v Japonsku u Shiroyami a nám tady odspívali Sabatoni švédský. No vidíte, jak se dozvíme ze Švédska, jak to bylo v Japonsku, jak je to krásný ta hudba. No a pojďme si dát něco kanadského zase pro změnu. Tady mi psala Makina, ahoj kapitánku, zdar Makínko. Prosím, zahraješ nějakou pěknou písničku od Briana Adamse pro mého milovaného Adámka, protože před chvílí koupil lupeny na jeho koncert. Že mu nesmírně děkuji, moc se těším, děkuji moc Markét z Kroměříže. Markétko, ty mu ještě určitě dneska večer při té středě poděkuješ. A já mám takový, jako, takovou inspiraci pro vás na večer, protože Brian Adams složil v 84. pecku Summer of 69, to bylo léto o 69. a není to těch 69, není rok 1969, to je taková malá nápověda. Co dalšího je třeba 69?
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Izomat stavebniny.
2: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
3: Best Beleza.
2: Nádherná zahradní dlažba.
3: Best Belisima.
2: Dvě úžasné zahradní dlažby.
3: Beleza a Belisima od společnosti Best.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
7: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky.
5: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
4: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: Jo, tak to byly Green Day a 21st Century Breakdown. Posloucháte středeční speciál našeho roku na přání. A teďka budeme hrát pro Tomáše Rozmuše, který napsal Čau kapitáne. Jiriko, zahraj prosím kapelu Panoptiko a píseň Prokletý marš pro tebe do studia a pro mě. A za ty pochvaly ty tady číst nebudu, protože se nebudu sám tady chválit, ale děkuji ti za ně, Tomáši, a samozřejmě Panoptiko si dáme, Prokletý marš a 2, 3, jdeme na to.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
9: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes,
11: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestika a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
13: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
14: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal!
13: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: Jo, business kvete, zvláště kysákům, a to byla pecka God Gave Rock and Roll to You, no a o tusy, nebo vlastně o kysáky obecně si volal David z Budějic, který by chtěl všem prostě zahrát něco pěkného od kysáku, tak doufám, že to bylo dost pěkný, Davide z Budějic. No a dál budeme hrát tady pro Martina, který chtěl od Iné kafe zahrát pecku ráno, takhle při večíru, nevadí, a bude to opět jako vždycky, v tom mě Martina si nikdy nepřekvapí, pro neziskovku Asistence, která pomáhá vozíčkářům, a pro všechny slušní rockery a rockerky a taky k nám do studia. Taky za to děkujem a dobré ráno. Už za chvilku, ještě předtím, než se nám to ráno rozjede, tak přátelé, pište mi na Messenger či do mailu, jak chcete, vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, jak chcete ohlásit hodinu sedmou. K tomu přidejte nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načapat. No a já vám za to zahraju píseň VIP na přání. Při středě zase na třesk jako blázen, takže se to určitě hodí, využijte toho a pojďme si dát dobré ráno.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Trochu toho kvalitního skáčka v podobě skape a pecky my s kolegas. Skáčko je taky dobrý rytmus, myslím, na středu. Co se dáme úplně na konec první hodiny, tak Honzik volal s příjemným přáním, že byl nedávno svátek matek, což je pravda, tak, že bychom všem maminkám mohli zahrát od Nazaretu Love Hurts. A to je pěkná píseň, tu si určitě dáme. Tak všem dámám, maminkám, babičkám, protože to jsou taky maminky, prababičkám, protože to jsou pramáti, tak všem vám tady hrajeme starý dobrý Nazaret a Love Hurts.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

Es miércoles, la siguiente en punto y se acerca la hora de la cena. Recuerda que un orgasmo es como una buena cena. Puedes cocinarlo tú mismo, pero cuando lo hace otra persona, sabe mejor de alguna manera. Así que buen provecho y que tengas una linda noche. Tak přátelé, dnes jste slyšeli klasické středeční poselství, je středa 7 hodin a blíží se čas večeře. Mějte na mysli, že orgasmus je jako dobrá večeře. Uvařit si můžete také sami, ale když to udělá někdo druhý, chutná to tak nějak lépe. Tak dobrou chuť a hezký večer. To bylo španělsky a tak, jak si to přál náš středeční posel Ladislav Blažek, ten si samozřejmě za to může také něco přát. Vemte si z jeho poselství, co potřebujete, a my si dáme hned druhou půlku našeho roku napsání, nejdřív Offspring, Why Don't You Get a Job, a pak je to na vás všech ostatních.

0: Why Don't You Get a Job, to byly Offspring, co si dáme, co nám vymyslel náš dnešní středeční posel Láďa Blažek, tak by psal, už slyším, jak říkáš, ach jo, už zase, byla to hymna na své pomocníků kameny a prach a že ho teď při otloukání omítek potřebujeme. Tak to budou asi Debilheads, kameny a prach. Ano, přátelé, kamení a prach, skvělá věc na středu, po práci legraci a tady to je.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: uši nám dozněla krásná píseň So Far Away od velmi talentovaných Avenged Sevenfold. No a co si dáme dál? Dáme si nějakou romantiku takhle při středě samozřejmě. Bude to starý romantik Lenny Kravitz, kterýho si přál Venda Štabrňák, který napsal Zdarec kapitáne, zahraješ jen tak na pohodu Lennyho Kravitze a pecku Chamber. Bude to pro všechny makáče i stavitele, pro vás do rádia a hlavně pro Daninu. Ona ví. Díky. Ano, při středě myslím, že pro pány zvláště je dobré být stavitel a k dobré náladě nechť vám pomůže Lenny Kravitz, ten vždycky věděl, jak na to.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Se s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
5: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne od objednání.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Trautun B.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.cz.

0: Posloucháte druhou půlku našeho roku na přání středečního speciálu, v kterém dohráli Guns N' Roses a Paradise City z jejich prvního alba Appetite for Destruction. No a teď si dáme nějakou starou tublatanku, která ještě o rok starší než ty Guns N' Roses, konkrétně rok 1986. O tu si volal Marcel, že by si chtěl nechat zahrát píseň Dnes. Já mám rande s svojím městem, ano, tam se to tak zpívá, že to pro něj srdcovka a že by to bylo pro všechny dětky, co nejsou schopní nikam na ty internety napsat a tak radši zavolají a jsou vděční, že jim to někdo zvedne. Dobře, tak pro vás, gentlemani, ať vám dnes při středě jde hůl a tady je tublatanka a dnes je středa.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: od Tari Turunen Until My Last Breath, ano, do posledního dechu. Tak by to mělo dneska vypadat. No a Míra Zvlčnová přitápí a pro svou milovanou ženušku Ivetku, kterou moc miluje a těší se na večer, bych chtěl zahrát nějaký pěkný Whitesnake. My jsme tady laborovali o pecce Judgment Day, ale tu jsem tady úplně nenašel, tak pro vás mám jiný návrh, přátelé, takhle, při té středě. Ta pecka se jmenuje Gimme All Your Love. Dej mi veškerou svou lásku, celou svou lásku. A to si myslím, že je na dnešek jak dělat.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: boty zase je tady všude našlapáno.
1: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohu poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
2: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí, jinak jsem má.

0: na sukorady.cz.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

Do vašich sluchovodů dozněly libé tóny pecky Thunderstruck od AC/DC, od těchto šikovných elektrikářů. No a teď si dáme Metalliku, taky šikovnou, taky starou hlavně, protože včera jsme si dávali novější záležitost. Vláďa Hán napsal, zdarec zahraj nějakou pecku od Metalliky jen tak pro mě, neboť musím makat na Vysočině a vařit na hotelu. Dík, Láďa. Ale Láďo, i tvůj příspěvek se na středu hodí, protože láska, jak známo, prochází žaludkem. Tak vař poctivě a dobře, ty to stejně jinak neumíš. A tady je pro tebe stará metla s peckou Lep Messiah. Dobrou chuť.

si krásné na muzice, nedá se nic dělat, náš středeční speciál pro teď už končí, máme za chviličku 8 hodin, tak si půjdeme každý po svém. No a jak se rozloučíme, jak jinak než trochu pepře, ať se vzepře. O to se dneska postaral tady Michal Kmínek, který říkal, že bychom si měli dát právě na závěr něco jako ostřejšího. No a nakonec jsme společnými silami vybrali starou pecku z roku 1998 od System of a Down, od těchto šílených Arménů, a ta se jmenuje Suga. A když jsem ho poprosil, ať vymyslí k této písni taky nějaký pěkný vzkaz, tak říkal, že pozdravuje Kolbena s Daňkem, na což jsem odpověděl, že je to skvělý, úplně přesně, jak dělaný na tu středu. A on mi na to odpověděl, že zítra je malej pátek. Dobře, dál to nebudeme rozmazávat, tak přátelé, s peckou Suga se s váma dneska loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám dvojitě plodný večer, ať to jde. No a zítra se slyšíme při čtvrtku po 18. hodině opět u roku na přání. No a do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pec!

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
2: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
1: Dorazí kultovní Anthrax.
2: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
1: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
3: Metal Fest.
1: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5 tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
6: Gap. Individual style for every generation.

0: Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když se v našich končinách řekne cestovatelská dvojice, drtivé většině lidí se vybaví legendární zlínští Hanzelka a Zikmund. Málo kdo ale ví, že dvojka H plus Z se hlásila k cestovatelskému du, které je předcházelo. Byli to pánové Břetislav Jan Procházka a Jindřich Kubiasa. V nedávné době to bylo 90 let, co se vydali na tehdejší dobu hodně odvážné dobrodružství. Obě celou zeměkouli během stadnu. I dnes by to nebylo úplně snadné, ale v roce 1936 to bylo opravdové dobrodružství. Oba pánové jeli automobilem značky Škoda Rapid 421 a jejich trasa vedla do Moskvy, do Teheránu, přes Dýlí, Singapur a Hongkong, kde se nalodili směr Honolulu, projeli Tahiti, pak opět lodí do San Francisca, Detroitu, New Yorku a pak zas loď a přes Paříž a Plzeň zpět do Prahy. Stihli to za 97 dní, takže svůj plán o 3 dny překonali. Oba pánové po cestě psali články, které dálnopisovali do Čech, hojně fotili a po návratu Břetislav Jan Procházka vydal i cestopis automobilem kolem světa. Ten vyšel v roce 1938 a dnes je celkem makačka osehnat. Leč není to nemožné. Pokud se o Škodě Rapid a pánech Procházkovi a Kubiesovi chcete dozvědět víc, zkuste jí sehnat, stojí za to. A nebo vyražte do muzea Škoda v Mladé Boleslavi a koukněte na toho Rapida, že to vážně nebyla zrovna lážo plážo cesta.
0: Rock Radio Motokeci.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz Partner pro vaši zahradu.
10: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
11: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
10: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
11: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
10: zážitků
11: a zábavy.
10: Táta sviští po okruhu,
11: děti si užívají spolu jízdu
10: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
12: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
11: Adrenalinovou jízdu najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Metal Fest Opener.
15: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
16: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
15: Dorazí kultovní Anthrax.
16: 50 let na scéně tady oslaví Exe.
15: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
14: Metal Fest.
15: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
17: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V aktuálním rockovým referendu potěšíme všechny milovníky alternativy přelomu 80. a 90. let. Na výběr máte Faith No More a album z roku 1989 The Real Thing. Nebo můžete zvolit první studiovku Rage Against the Machine z roku 1992.

0: nebo můžete svůj hlas věnovat desce One Hot Minute z roku 1995 od Red Hot Chili Peppers. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Rock Radio. Slušnej rock z vinilů.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukoradi.cz.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes,
4: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio C.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

panstvo nečeká, z oblou jistoty do nebe až trekadelka, od nebeskýho báru já sucho v krku mám, tak chopni do té bedny, ať na

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnýostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.

0: rarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.

Věčnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Můžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně zavostalej.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

said you best go on and die.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil, vystoupil. Nastoupil nebo vystoupil? Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil vlastním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem. Mi před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
2: A že si to nastoupil, dovolil?
1: Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hledy probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno, tu do špajsky uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny, a spí dál. A já taky usnu. Ale za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé, nevím.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme po ptákách.
2: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Radio. Konec legrace.